Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Prava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
1: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: King size bed, biele víno, 4 čereště na to, babič, v kľude.
1: Já jsem první, co přichází a poslední, co tu

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
2: Brain Market. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

ECM, internet, dope shit. Likvidovat si zdravě není lehké, chce to prax. Neexistuje nic, co by ti vrátilo ten čas. Kdy si v kreku na dojazd do B na dlouhou trať. Všetko je černé a ty

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Tech Pokojík, hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
0: Brain Market.

0: a všichni ruce nad hlavou. Tady Honza normálně jede nějakou ranní sestavou, do které mě nezasvětil, tak ale já se zapojím časem.
1: Ranko, ale ty máš jinou, protože ty tady bojuješ s komárem, já naštěstí, on leze jenom na tebe?
0: Jenom proč. Na mě.
1: No,
0: já
1: je to ten komár.
0: Minut třeba... Pana, tři bumboloce, no nic, pojďme na ně dělat. Pojďme něco tvořit, nějaké hodnoty, jo, zprávy.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
1: Dobré ráno ještě jednou. Jak to vypadá dneska s tím deštěm? No nevypadá to moc. Má být dneska polojasno, během dne velká oblačnost. Čekáme lokální přeháňky a nejvyšší teploty pouze 19 až 22 stupňů.
2: Trash
3: zprávy.
2: Fresh zprávy.
0: Takže hezké krásné ráno je ode mě. Kolik máme? 6 hodin přesně. Pojďme si dát první dnešní zprávy na Fresh Radio. Zastávka Most Miloše Sýkory na Sokolské třídě v centru Ostravy se má po letech dočkat změny. Součástí soukromého domu je taky podloubí, ve kterém je zastávka. Vlastníci domu připravují rozsáhlou rekonstrukci, která se dotkne vstupu do domu a prostoru podloubí. Práce už částečně začaly. Dokončení je plánováno na první polovinu roku 2027. Evropská špička požárního sportu je v Ostravě. Druhý ročník šampionátu nabídne 31 týmů z 10 zemí. No a česká reprezentace bude na domácí půdě obhajovat loňské tituly z Bulharska. Soutěž běží do 23. srpna. Součástí mistrovství je program pro veřejnost. Už dnes jsou v Ostravě Porubě naplánovány tréninky. Podle zveřejněného programu je slavnostní ceremoniál naplánován na zítřejší podvečer. Záchranáři z Moravskoslezského kraje vyjížděli v uplynulých dnech k několika vážným nehodám cyklistů. V Kozlovicích na Frýdecko-Místecku srazilo auto dva cyklisty. 13-letý chlapec boural v bike parku v Tošovicích. V Polance nad Odrou skončil bezvědomí na cestě cyklista. Případ vyšetřuje policie. Fotbalisté Jablonce si po utkání na stadionu Bohemians 1905 nechali kvůli účasti v pohárech odložit i domácí zápas 5. ligového kola s Ostravou. Duel s Baníkem se měl původně hrát v neděli, náhradní termín zatím nebyl určen.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: Ano, jdeme na cesty. Nech si dává pozor trošičku Pražská, protože tam máme jednu nehodu. Je to na takové té hlavní třídě, kousíček od centra, jsou tam dva osobáky, dávejte pozor, ráno tam bývá velký provoz, tak možná se tomu nějakým způsobem vyhněte. Jezděte opatrně a bez nehod a ještě jednou krásné dobré ráno.
2: Doprava?
3: Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: komár zneškodněn, takže děkuji ti, ty budeš dnešní můj hrdina.
1: Tak my ve studiu jsme si poradili s komárem, který lezl teda především na Moniku. No a bavíme se o počasí, že té vody tedy respektive jako moc nespadlo. A Monika říká, že ano, mám pocit, že ne.
0: Mně připadalo včera, ne že by to bylo nějak intenzivně dlouhé, ale když jsem se vracela z rádia tady s Fabrou, to bylo kolem 17:30 večer jsem vycházela, tak kolem 6:00 na úrovni Ostravy Mariánek se setmělo a teď to začalo, ta ulicha. Jo. Velký vítr, zvedlo se to, černo úplně, ve Výškovicích už byl takový jako dojezd, ale podle toho, kolik vody jsem měla na balkóně, jsme zapomněli úplně zavřít loďi, tak si myslím, že to taky bylo výživné teda.
1: No, já jsem popravdě čekal, že to bude celý týden a že to bude výživnější a že fakt to skropí ty pole a vůbec ty trávníky, o kterých jsme se včera bavili, že nám připomínají spíš tropy nebo subtropy. No zatím nic takového se neudálo, tak věřím tomu, že se ještě nějakého deště dočkáme.
0: No dneska mají být přehánky lokálního charakteru, takže teoreticky jako klidně, protože včera pršelo třeba i ve Vítkově. Tam mám já kluky, víš, Vojtu s Ráďou a potvrdili, že i oni.
1: No, ale když se podíváme na radar, tak nic zásadního tam jako moc jako není, no. Tak uvidíme, tak budem třeba ještě zavlažovat uměle.
0: No, tak obloha vypadá, že by mohla, tak co já vím, že... Tak hezké ráno vám chceme popřát, to je to zásadní. No a taky bychom mohli něco zahrát, že?
1: Tak pojďme. Třeba.

0: ve vztahu, tady kuchař být ve vztahu, nebo jo, vlastně, já nevím, jestli jsi ve vztahu.
1: No, on je
0: pořád
1: ve vztahu.
0: Jsi ve vztahu, jo, jenom
1: no,
0: tak jako
1: orientačně. Dávej si pozor na to, co říkáš, protože oni mě doma zřejmě poslouchají.
0: Jo, jo, jenom já, jestli jsou všechny věci tak, jak si pamatuju od posledka, kdy jsme spolu vysílali, víš, je to důležité, tak a vy jste ve vztahu. No.
1: No, proč se na to ptáme? Protože Moňa mi poslala takové pěkné info, že každý čtvrtý dospělý zůstane podle studie celý život single. Hm? Mám pocit, že jsem každý čtvrtý dospělý.
0: Ne. Chci teď řek, sorry, že někoho
1: sorry,
0: máš.
1: Ale, no, tak ale já jako nejsem žena, to ještě víš, ale já neříkám, že trošku se tak jako spouzím.
0: Ale no, máš.
1: Samozřejmě,
0: jo,
1: mám
0: sám,
1: dítě, ale
0: nejsem
1: ženat. Mm-hmm.
0: Nejsi ženatý, ale partnerku máš, aby to pochopili. Jo.
1: Tak.
0: No, tak ty jsi první, já jsem druhá. Tak se rozpočítejte vy ten zbytek a uvidíme. No, dejte vědět schválně, my bychom chtěli mít znalost toho, jestli nás ráno takhle po té šesté a dál poslouchají spíše zadaní, anebo single lidi.
1: Dobře, jestli teda platí to, že každý čtvrtý dospělý zůstane jako single.
0: No, jo, jenom tak orientačně, jako, jestli vás bude více, co napíšete, že někoho máte, nebo co někoho nemáte. Otázkou, jestli vy, co někoho nemáte, se budete chtít přiznat, že někoho nemáte, jo? A už jsme v tom, už jsme se do toho zapletli. Uvidíme.
1: Je otázka, jestli nám ta statistika nějak tak jako vyjde, jestli bude mít nějakou hodnotu, co?
0: No, tak možná ne, ale my se aspoň pobavíme. Že jo. A jdem na to. Výsek reklamní.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Fresh Radio.

0: Dobré ránko na Freši, my tady zjišťujeme statisticky a máme jako dobré čísla, máme i jistou validitu, bych to tak řekl.
1: Sedí to,
0: ano,
1: člověče,
0: sedí, protože
1: to.
0: My jsme zjišťovali z nějakého výzkumu, že každý čtvrtý by měl zůstat nebo zůstane sám, jo, takzvaně single. No a my jsme zjistili, my dva s Monikou, že teda, že nejsme sami.
1: První, druhá.
0: Tak, jo. Třetí se přihlásil, že sám.
1: Kamil.
0: Ano.
1: Kamil napsal, že má partnerku.
0: No a čtvrtý, věřte, nevěřte, napsal, že ji nemá.
1: Napsal Zdenek, ale fakt jako čtvrtý v pořadí, od kterého tady máme nějakou reakci a fakt píše, dobré ráno, 5 let sám, takže čtvrtý, no seš,
0: no,
1: teda si.
0: My vám chceme říct, kdybyste potřebovali nějaký průzkum, třeba nějaké takové ty solidní firmy, tak zadejte nám. A nemáme s tím vůbec problém, protože fakt nám to jako pěkně vychází.
1: Bohužel musíme konstatovat tady s panem Kukínem,
0: ano,
1: že tenhle průzkum je normálně v pohodě. Ten jako sedí. Takže každý čtvrtý bude celý život sám. Tam zbylo.
0: Počkej,
1: jako tak Zdenek.

0: to je ten Bad Bunny. Konečně ho ráda poznávám. Každý o něm mluví.
1: Neznám.
0: No, aby ty si ještě nějak opivoval konkurenci hudební. Ty máš harmoniku, to je Honza Kuchař.
1: Ano, mám.
0: Honza Kukino. Protože
1: chceme pozdravit toho našeho Honzu Pernického, který se nám vytratil na nějaký ten týden, je to tak. Mm-hmm. No a včera, jestli, jak vám je známo, chtěl odcestovat někam na Sicílii. Mm-hmm. A my vůbec nevíme, jestli doletěl.
0: Nebo nedoletěl. Někam doletěl. Poslední zprávy, které jsme vám zprostředkovali, byly přímo od něj a byly z Katowic z letiště, když seděl teda na palubě letadla
1: a čekal,
0: protože Etna opět chrlila. Mm. A od té doby nikdo nic o Honzovi neví. Mm. Schválně se podíváme na jeho Instagram.
1: Psal a opravdu nic, tak čekáme, jestli doletěl na to místo.
0: Pernický. On má ten svůj Instač. No a ani nic nemá přidáno na Instači.
1: No, my jsme mu to chtěli poslat napíná. Nějakou italskou píseň, aby to měl jako, aby viděl, že nám tady chybí. Mm-hmm. No ale jestli není zhůru, tak na něho kašlem ještě.
0: Podívej, naděje je, protože na Sicílii je i náš Javor, JJ Jirka Javorský, který tam letěl jenom o pár hodin dříve ze stejného letiště. Doletěl a postuje na Instagram minimálně jeho on jí říká bitna. Jo, takže my víme, že on fyzicky na Sicílii je, ale třeba už se rovnou združil s Perníkem a už se není čemu divit, že Honza nemá čas reagovat. Je to asi náročné.
1: Dobře, nemáme tam nějakou italskou pecku, že bychom to poslali?
0: Italskou pecku? Počkej, jsi mi úplně jako zaskočil. Tak něco zahraj a já tam
1: ne,
0: třeba
1: já jsem
0: slyšel, na to.
1: Já mám to. On to má tak rád.
0: Počkej, to je tohoto partino, nebo?
1: Nechceš zpívat?
0: To je boče, nebo co to je? Kdy to je?
1: Ano, budeš dělat Sarah Brightman, jo?
0: Ne.
1: Sarah, pojď. Conte partir. Pojď, Sarah. No, dobrý, děti, to jde.
0: Ty, Honzi, no pokračuj, no. Užij si tu poslední chvíli, když jsi tady.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty, Vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
8: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem. Nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
10: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
11: Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: taky Bob Sinclair, my jsme Fresh Radio 647.
1: A taky Monika Dudová a Honza Kuchař. A my se ptáme na píseň na přání, kterou byste třeba ráno chtěli...
0: Píseň na přání.
1: Píseň to znělo pěkně, ne?
0: Jakém to děláš rádiu?
2: Klubus, Fresh no. Radio.
1: Já mám zrovna na drátě jednoho Toma, který určitě nám něco jako pošle, že by třeba eventuálně něco chtěla, to by mě zajímalo, co. No ale nemusíte psát jenom vy, Tomové, ale i ostatní. Jo, tak jsem zvědavý, co z toho třeba bude. Ladili jsme trošičku takovou italskou vlnu, protože jsme mysleli na našeho Honzu Pernického, o kterém jsme se bavili před chviličkou. No, ale
0: jako nemusí to být italská.
1: Ne? A tak slyšeli jste Conte Partido, že asi vám té italštiny možná stačí.
0: Mm-hmm. Ano, Marek píše, tak stačilo.
1: Ano.
0: Teď je to na vás. Fresh Radio. Jukebox.

0: Dobré ranko na Freši, máme tady song na přání, který chceme poslat a pošleme to Tomovi Hluchníkovi a posíláme to do Píště.
1: Děkujeme i za další vzkazy, které přišly třeba Espresso Macchiato od Tomáše. Tome, to už jako nestihneme odbavit, ale budeme na tebe myslet třeba, nevím, v průběhu rána anebo zítra, jo? Je taky den.

0: Kiren. Zpátky k Tomovi.
1: Jdeme zpátky do, to, do té Píště, protože my to tam máme hrozně rádi. Je tam jedna taková jako restaurace, která je jako neskutečně cool. Já si troufám říct, jako, že nejlepší na pražské. No a právě jemu a tak, jako, tak nějak to posílám.
0: Jo, a Honzík tak... říkal, Mone, super, my máme i hlasovku. Já říkám, no skvělé. A pak koukám a říkám, ty ale to nahráváš ty teď. Aha, a jak se to smaže? No, odborníci na slovo vzatí s vámi dneska.
1: No a užijte si, Tom říká, že tohle probudí všechno, nebo to byl ten druhý song, který posílal, ale my posíláme no, ten
0: dneska
1: první.
0: Dneska píšou hlavně Tomové, to už asi pátý, takže jo. My se v tom taky neorientujeme, v klidu.
1: Tak si to užijte.

0: Rodrigo.
1: A my tady máme ale tématko, ale nebudeme ho rozebírat, protože...
0: Až po zprávách, jo? Protože přeci jenom jsme za něco placení.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí. Počasí.
0: Tak abychom to neprokeceli.
1: No jak to bude jinak vypadat? Toho deště opravdu jako moc nebude. Čekali jsme celý týden, že nám tam jako budou padat, no co nám bude padat?
0: Trakaře?
1: Třeba. No ale čekáme, že během dne bude velká oblačnost. Čekáme lokální přehánky a nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
0: A nejlepší bude, když to přečkáte ten čas v nějakém lokále. Lokální přehánky. Jo, ale... tam pršet nebude.
1: Určitě.
0: Tak dobrou chuť.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy.
0: Řidiči, kteří projíždějí po ulici Martinovské v Ostravě Porubě při nepozornosti či zazmatkování, končí v protisměru. Úsek se nachází ve směru na Martinov od zastávky Bedřicha Nikodéma po ulici Hejrovského. Kvůli stavebním pracím musí řidiči přejet tramvajové kolejiště a několik desítek metrů pokračovat protisměru. Křižovat se s ulicí Hejrovského se vracejí po odbočení vpravo přes kolejiště do svého směru. V rámci akce Den ostravské dopravní nostalgie vypraví v neděli 23. srpna dopravní podnik Ostrava do ulic ke speciálním výhlídkovým jízdám vozidla z 50., 60. a také 70. let minulého století. Další historické autobusy, dokonce i z prvorepublikové éry, budou k vidění jako statické exponáty u nádraží Ostrava Střed. 7 zástupců Moravskoslezského kraje zná své soupeře ve druhém kole Molkapu. Ostravský Baník pocestuje na půdu Sparty Brno, dojde pak i na městské derby. Vítkovice se utkají s Polankou, Friedland nad Ostravicí se poměří se zbrojovkou Brno. Úředním hnacím dnem je středa 26. srpna.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: Ano, a jdeme na silnice, na naši oblíbenou Rudnou v Ostravě, ale tentokrát čekejte ty problémy možná trošičku někde jinde, protože na křižovatce, která je zhruba na úrovni Mitalu, je tam hlášení, že tam nejdou zřejmě semafory. No, proto se stalo to, že se tam stala nehoda a zřejmě těch nehod tam může být i víc. Tak dávejte velký pozor, jestli jedete na Rudnou z jakéhokoliv směru a hlavně jezděte bez nehod. Opatrně.
2: Doprava?
3: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
7: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůži. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská Strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Bon Appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Let's play football.

0: Je 7 hodin a tomu 12 minut, posloucháte své oblíbené Fresh Radio.
1: Ano, Moniku Dudovou.
0: A Honzu Kukíno, protože Honza Pernický... Řekni to ty. Ne, ale řekni to ty.
1: No, Honza Pernický nám vyrazil do Itálie a Moňa, tak inspirovaná tou Itálii, která ji miluje, tam dvakrát za rok, teda minimálně.
0: Já mám ráda Itálii, fakt je to moje země.
1: Tak zjistila, jak ti Taliáni jsou jako neskuteční, konkrétně na Sicílii, protože oni tam dělají co?
0: No, tak na Sicílii měli asi nějaká vedra větší, než na která jsou zvyklá, jsem pochopila. A byli tak solidární, že do supermarketu s klimatizací pouštěli i zvířata, aby se kočičky a pejsci na podlaze mohli uvolnit, lehnout si a trošku aklimatizovat a odfrknout.
1: A je to tak, oni opravdu, je tam krásná fotečka, kdy ta zvířátka tam krásně leží, lidé si nakupují, no a oni si odpočívají v tom chladu, v té klimatizované prodejně, abych to tak řekl.
0: A když nakoupíte nad 1000, můžete si jednoho z nich pohladit. O tom bude dnešní Frešovka.
2: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
3: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's, Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos.
2: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Sicílie je přátelská, možná proto si jako svou dovolenkovou destinaci vybral jak náš JJ z Pešrádia, tak i Honza Pernický. A mají tam tak dobré srdce, že když je teplo, velké teplo venku, tak mají klimatizované, že jo, supermarkety a zvou zvířata, aby si tam přišla poležet a zrelaxovat se v prostředí, kde je chladněji.
1: Proto, milý Honza, si tady tu dnešní frešovku věnoval právě zvířatům a těm talošům.
0: Ano, a...
2: Frešovka! Honzi Kuchaře!
0: To je ona!
1: Ze Sicílie přišla taká fajná zpráva, že ty hice už i kde jaký pes a kočka nedává. Rozhodli se, milí Taliani, že do klimatizovaného obchodu jsou psi i kočky zvaní. Tak mi napadlo se trochu inspirovat. Kaufland s takou zoo fajně zkombinovat. Pohlaž se, jedem dneska na nákupy, by byly obchody děcek plné kupy. Konečně by se tež furt nezmrzovali, ty fajně nakupuješ a děcka v Lidlu s lemurami by se hráli.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
2: Brain Market.
0: No, super.
2: Co no, super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Bon Appetit v rámci Fresh Radia probíráme, jak na Sicílii dávají možnost kočkám a pejskům schladzovat se v těch klimatizovaných supermarketech. A jsem se zeptala Honzi, jak to má, jestli má rád zvířata, kdyby třeba, nevím, zaklepala, zamňukala u jeho prahu krásného nového domečku kočka, jestli by jí poskytl útočiště.
1: No počkej, to je trošičku jinak, protože Já žiju s partnerkou, která jako nějak úzkostlivě má strach z koček, různých slepic a nevím z čeho všeho, a když se něco takového objeví, tak ona skáče na stůl. Fakt?
0: I když je to kočka.
1: I když je to kočka.
0: Takže já u slepice jí chápu, já nesnáším drůbež, takže já mám jako taky strach ze slepice.
1: Takže já jsem kočku chtěl, protože máme velký dům a samozřejmě je dobře, protože myši a nevím co všechno, takže já bych kočku chtěl, ale...
0: No, takže ti nezbývá nic jiného, než milý zlatý, než se vypravit do ostravské zoologické zahrady, tam máš zvířátek, ale bacha. Je to pár dnů, možná týdnů, co vydali jasné prohlášení, že nemáme krmit zvířata. Ty jako lidumil, úplně vidím, jak bys tam dával těm paníčkám líznout zmrzliny třeba. Ne. Tak ne, jako tím i škodíme, to je ti jasné, že?
1: No,
0: všem těm zvířatům, že krmíme.
1: Připomíná ten můj výlet do té Vídně na ty pandy, pamatuješ si?
0: Počkej, to byl výlet, jo, ale ty pandy tam nebyly, ne?
1: No, to byl výlet, kdy jsme celou rodinu vzali a jedem na ty pandy, protože všichni chtěli. No a vlastně jediný cíl toho výletu bylo vidět pandy. A ano. Já jsem se blížil k tomu... jak se tomu říká, v čem jsou?
0: Jako výběhu, myslíš?
1: Ano, k tomu výběhu, a teď vidím takovou cedulku, že už je tam napsána, víš?
0: Aha, v němčině.
1: Ano, je já.
0: Jsi to přeložil, já, z krajské, jasně. A...
1: Rozuměli. No a bylo to napsáno, že tam pandy nejsou, že je přesunuli, že se to nějak jako opravuje, víš?
0: A teď budeš naštvaný, když si zjistíš, že tam bylo jenom to, že jsou přesunuti do jiného výběhu, že?
1: Ano.
0: Ta němčina.

0: Dobré ranko na Freši a jde se soutěžit a já rád soutěžím, nevím jak ty, Moňa. No, tak jsem zvědavý, kdo dneska zavolá a o co budeme hrát?
1: Kvíz naopak!
2: Máme tam voucher za dvoječku do Umparku v Radvanicích, je to taková jako zóna pro děti, skákačky, můžete tam zkusit i parkour.
0: A pozor, je to největší zábavní a sportovní park v Ostravě.
2: Je to velké jako kráva, opravdu. Je tam i chill zóna pro nás, rodiče. Můžeme se sedět u kafíčka třeba a říkat si, jak jsou ty naše děti pohybově zdatné třeba.
0: Je to
2: bezpečné
0: vzdálenosti. Ano, je to ideální místo, kde vy přijdete s dětmi. Děti se neskutečně zabaví, vy si to užijete, protože děti jsou v pohodě. No, vy si dáte něco dobrého, jak říká Monika, no a jdete všichni spokojeně domů.
2: Pochopili jsme, že tohle je cena, která je ideální pro vás, kteří máte děti, anebo pro vás, kteří máte, nevím, pozvánku na oslavu narozenin něčího dítěte třeba. Potřebujete vymyslet speciální dárek, tohle by bylo fajn.
0: A není to jenom tak, není to poukaz na 200, je to opravdu na ty 2000, za které si tam už ledacos jako užijete.
2: To jo.
0: I ty děti, i ti dospěláci.
2: Jasně, my to budeme vyhodnocovat v pátek, už teď vidím, že nám voláte, teď ještě ne, prosím vás, teď ještě ne. Dejme si ještě song 2, možná 3, jo, a pak pustíme signál po signále sem.
0: Voláte o stopéro, ano, dneska.
3: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
6: Fresh Radio.

0: Volej do studia 77 337 136.
1: Rádio, tohle je James Blunt, že?
2: Ano, který, já jsem tady teď Monice říkal, který se na staré kolena naučil zpívat. Že to není takové to, only need the light when it's... Ne,
1: takový
2: úžasný
1: kačeří,
2: song.
1: Kačeří sound, ano, jo, ano, no, to je pravda,
2: super,
1: to je pravda.
2: Dobrý.
1: To je pravda, no.
2: Ale my jdeme soutěžit. A máme někoho na drátě?
1: No,
2: kdo to je?
1: To neprokecali. Dobré ranko, halo, halo.
3: Hezké ráno.
1: Hezké ranko, můžeme poprosit aspoň křestní jméno?
3: Vojta, tady u telefonu.
1: Vojto, a ty jsi z Ostravy, jo?
3: Jsem z Ostravy.
1: Paráda, tak u mě dobrý, já vím všechno, co jsem potřebovala. Kuchaři,
2: ano, zdravíme, Vojto, a víme, jak hrát, teda, nebo jak uspět?
3: Ano, víme, jak uspět.
2: Dobře, tak jdeme na to.
1: No, super, že? Tak, jo, jo. Dobrý, jo. Nebudem zdržovat, ale připrav se, začíná to za 3, 2, 1, go.
0: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
2: Vojto, který den v týdnu je dnes?
3: Dnes je neděle.
1: Jakou chuť má cukr?
3: Slaný.
2: Které zvíře dává mléko?
3: No, ryba.
1: Jo. Na které části těla nosíme batoh?
3: Na nohách.
2: Co je více, 15 minus 1 nebo 12 plus 1?
3: 12 plus 1 je
1: více. Jo, perfektní. Co se dělá v posilovně?
3: Pí.
2: Vlaštovka obecná je zvíře nebo květina?
3: Květinka.
1: Komu říkáme, že vydři duch?
3: Štědrému člověku.
1: Okay.
2: Jaký i napíšu ve slově dopis?
3: Tvrdé.
1: A doplň nám hlášku. 3 vojáky těžce zranil, 2 zhmoždil, 1
3: uspal.
1: Dobře,
2: dobře, gratulujeme.
1: Ty nebudeš dělat fanfáru dneska.
2: Počkej, Vojto, vydrž.
1: Kuchař chtěl hledat harmoniku, abys to měl se vší parádou, protože postupuješ do velkého pátečního finále od Vojku.
3: Hey. Děkuji.
2: A Vojto, máš docela velkou šanci, protože včera nikdo nevolal, nebo respektive jako nikdo se ne...
1: Nikdo se nevolal,
3: přesně tak. Vím, byl jsem v autě a nemohl jsem volat, tak jsem to poslouchal, bylo mi to líto.
2: Aha, dobře.
3: Říkal jsem si, dneska to zkusím.
1: No a dneska tak... si a zatím si teda sám, takže super.
2: Tak hodně štěstí v ten pátek, kdy se bude losovat, a děkujem, že jsi zavolal. Čau.
3: Taky děkuju, mějte se.
1: Mějte se taky, ahoj, čau.

Prosím vás, kdo nevyhrál v kvízu, naopak dneska respektive nepostoupil, taky po osmé tady pro vás máme překvápkou, budeme hrát o lístky na offroadový sraz Grill Off, který bude začátkem září tady kousek od Ostravy. Držte

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Dobré ráno na Freši, jak dneska bude poměrně chladno po těch předchozích dnech, protože čekáme teploty 19 až 22 stupňů. Mimo to čekáme nějaké lokální přehánky, no a bude polojasno. To vše.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: Ano, Fresh Radio, 8:02, taky zprávy. Zastávka Most Miloše Sýkory na Sokolské třídě v centru Ostravy se má po letech dočkat změny. Součástí soukromého domu je taky podloubí, ve kterém je zastávka. Vlastníci domu připravují rozsáhlou rekonstrukci, která se dotkne vstupu do domu a prostoru podloubí. Práce už částečně začaly. Dokončení je plánováno na první polovinu roku 2027. Evropská špička požárního sportu je v Ostravě. Druhý ročník šampionátu nabídne 31 týmů z 10 zemí a česká reprezentace bude na domácí půdě obhajovat loňské tituly z Bulharska. Soutěž běží do 23. srpna. Součástí mistrovství je program pro veřejnost. Už dnes jsou v Ostravě Porubě naplánovány tréninky. Podle zveřejněného programu je slavnostní ceremoniál naplánován na středeční podvečer. Záchranáři z Moravskoslezského kraje vyjížděli v uplynulých dnech k několika vážným nehodám cyklistů. V Kozlovicích na Frýdecko-Místecku srazilo auto dva cyklisty. 13-letý chlapec se boural v Bike Parku v Tošovicích, v Polance nad Odrou skončil v bezvědomí na cestě cyklista. Případ vyšetřuje policie. Fotbalisté Jablonce si po utkání na stadionu Bohemians 1905 nechali kvůli účasti v pohárech odložit i domácí zápas 5. ligového kola s Ostravou. Duel s Baníkem se měl původně hrát v neděli. Náhradní termín zatím nebyl určený.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: Ano, jdeme na silnice a pozor, obyvatelé Studenky, je tam nepříjemná nehoda, kde je tam dokonce auto na střeše a zasahují tam IZS-ka. No a taky pozor si dává Prajská, protože nehoda tam není, ale jsou tam pistolníci, teda městská policie, která měří samozřejmě. Mimo jiné také ve Vítkovicích za mostem směr Havířov máme černého Kodiaka. No já tak přemýšlím, oni na tu Prajskou jezdí tak často.
3: No
2: oni...
3: jo, ale ty jako Prajská je velká, kam jsi zval na tu Prajskou?
2: Ludržovice u Volného.
3: No, jasně,
2: ona zase. Jo, já jsem to neřekl. No,
3: neřekl jsem Prajská, ty ne, možná jsem se přeslechla, ale ty máš ji rád, tak jsem tě nechtěla rušit.
2: Mám a mám pocit, že se tam ti policisté objevují nějak často, oni asi ví, že tam je co vybrat.
3: Asi jo, no a nicméně ve Vítkovicích za mostem ve směru na ten Havířov, tam jsou taky často. To je takové jako, to prostě ví, jo, tak šťastnou cestu.
0: Doprava?
1: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Hauspro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Fresh!

0: Posloucháte Fresh Radio a my máme obrovskou radost, protože nás dokonce, my tady máme taková italská témata, vůbec jako tak několik dní už, dneska jsme to řešili i ve Freshovce, ale my máme i italské posluchače, nebo respektive
1: máme,
0: takové česko-italské. No.
1: Máme české posluchače, kteří vyjeli taky stejně jako naši lidé na dovolenou do Itálie, v tomhle případě to není Sicílie, jako u Javora Prníka, ale jsou to Benátky, takže Petr zdraví, poslouchají z italských Benátek, přejou... Dobré ráno, krásné ráno. Já jsem koukala na tu fotku z těch Benátek, přesně na tom místě jsem stála. Čověče, já jsem letěla do Benátek v únoru, schválně, abych se vyhla těm davům, které v Benátkách bývají, jo. A zapomněla jsem přitom na to, že tam v únoru bývá ten jejich pověstný velký karneval, na kterém je skoro celý svět. A ještě k tomu jsem trefila termín olympiády. Takže my jsme se posunovali opravdu krokem. Tam dopravu jsem poprvé viděla, že dopravu na mostech řídí policie. Takže nás opravdu jako popohánili, abychom se zbytečně...
0: Dopravu pěší, ať by si
1: pěší, tíš. Pěší, pardon, jasné, dopravu pěší, jo, tam Benátky jsou na vodě, ale tak myslím, že ti došlo, ne, že tam jako opravdu nějaká tepna... Jako
0: no,
1: není.
0: Dobře, Petře, kdybys náhodou neviděl, Honza hraje svatby, velice často předpokládám, že jsi tam na nějakém romantickém výletu, ano, před svatebním třeba.
1: Jako kdo? Ten Petr, jo?
0: No, Petr, no, no, tak Benátky, jako
1: Petr, výlet. Petr, jo? Ty no? Se znáš takhle s Petrem?
0: No, neznám, já akorát, jako se to, jako, no, přemýšlím, no.
1: Já myslím, že to na fotce jsou jeho děti, tak já myslím,
0: jo, tak,
1: že jako už
0: máš za sebou.

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: tell me why. Rozmluv se ještě pořádně teď, jo? To je správný moderátor, se rozmluvá před každým počinem. No, well done.
1: Ne, my jdeme pozdravit ne. Petra do Benátek, protože já jsem to říkal, že ta svatba, víš?
0: Jako, no, ty jsi říkal, no. ty jsi myslel, že Petr, náš posluchač, jel do Benátek proto, aby se třeba oblídl místo na potenciální svatbu. Tak Petr velice rychle zareagoval. Děkujeme, že poslouchá i takhle na dálku a píše. To ne.
1: Už to má zase.
0: Šťastně rozvedený muž. Jedeme s klukama procestovat Itálii až na Sicílii, ale vidíme, koukáme, kde bude hrát fotbal. A tak Řím, Vatikán, Florencie. No, jasně.
1: No, já zdravím Petra, nikdy není pozdě. Hrál jsem pánům, kteří to měli po druhé, po třetí a úplně v pohodě, Petře, takže vůbec se toho nebojí, kdyby náhodou nějaká svatbička, tak víš, kam volat. No a zdravíme
0: no
1: ještě.
0: Jenže on rovnou ještě reaguje, Péťa, že italské holky nejsou hezké. Nepromiň, ať je to tak, jak to máme správně. Italské holky nejsou hezký, buďme rádi za ty naše český.
1: No, to my samozřejmě jako víme, ne?
0: Co, já Moňa? To vím, hlavně abyste to věděl.
1: Tak já do té Itálie takhle často jako nejezdím.
0: Já tam za holkama taky nejezdím, já tam jezdím. S tím na kafe a za atmosférově.
1: No ale co teď? My už tady máme za chviličku frešulínu, která bude na takové pěkné téma, které jsme tady dneska probírali.
0: Tak... Na shodou okolností budeme zase v Itálii, protože ty jsi zpíval o Sicílii a o tom, jak tam mají dobré srdce a pomáhají zvířatům.
1: Ano, pomáhají a já jsem se ještě dočetl, že oni jim pomáhají hodně. Oni dokonce mají i nákupní košíky přímo pro pejsky. To znamená, když máš toho pejska, tak si ho dáš do toho košíčku a jdeš si s ním a pěkně si nakupuješ.
0: A počuva, je tam přetlak těch zvířátek, protože když přišel covid, tak oni měli povoleno vycházet jenom se zvířátkem, nejlépe s pejskem. Malé plemena byly vykoupeny hned, takže každý si potom obstarával hlavně něco. Aha. A teď se o to musí starat, ale tak starají se.
1: Takhle to dopadlo.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
9: A dívejte, tam je ten velký!
10: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
11: Moje auto mě reprezentuje.
12: Automička IMO.
11: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
12: Automička IMO.
11: Perfektně umyté auto od 109 korun.
12: Automička IMO.
11: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
12: Automička IMO.
11: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
13: Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Best of Fresh.
2: Sicílie je přátelská. Možná proto si jako svou dovolenkovou destinaci vybral jak náš JJ z Fresh Rádia, tak i Honza Pernický. A mají tam tak dobré srdce, že když je teplo, velké teplo venku, tak mají klimatizované, že jo, supermarkety a zvou zvířata, aby si tam přišla poležet a zrelaxovat se v prostředí, kde je chladněji.
3: Proto, milý Honza, si tady tu dnešní Freshovku věnoval právě zvířatům a těm talošům.
2: Ano, jo. A...
1: Freshovka! Freshovka. Honzi Kuchaře!
2: To je ona!
3: Ze Sicílie přišla taká fajná zpráva, že ty hice už i kde jaký pes a kočka nedává. Rozhodli se, milí Taliani, že do klimatizovaného obchodu jsou psi i kočky zvaní. Tak mi napadlo se trochu inspirovat. Kaufland s takou zoo fajně zkombinovat. Pohlaž se, jedem dneska na nákupy, by byly obchody děcek plné kupy. Konečně by se tež furt nezmrzovali, ty fajně nakupuješ a děcka v Lidlu s lemurami by se hráli.
1: Best of Fresh. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: léta to uteklo, 8:45.
1: No, ale my ještě nekončíme, protože jdeme soutěžit ještě jednou dneska. Je to tak, Moňa?
0: Jo, kvíz naopak zdárně dopadl, takže nám Vojta postupuje do velkého pátečního finále. Ale my jsme taky slibovali, že pro vás, kteří milujete akci a chcete si, řekněme, jako udělat to září, to těžké, hezčí, tak ano. Pro vás máme perfektní tip.
1: Ano, ale hlavně vy, pánové, možná i s klukama, nevidím to moc jako pro holky, protože...
0: A to by se zdivil, to by se zdivil. Fakt. Já bych na to šla klidně. Tak mě by to bavilo.
1: Že bychom šli spolu.
0: Klidně můžem, ale dobře. Jako fakt beze srandy, mě by to bavilo.
1: Kam půjdem? Půjdeme na Vřesinskou strž, kde bude takový offroadový, už tradiční vlastně sraz. Jmenuje se Grill of 2026.
0: Dobře, no. Takže se těšte na závody, na offroad taxi, přetahování offroadu, exhibici na motorkách, čtyřkolkách, nějaká tráť s překážkama tam bude. Jo. Tom byla večerní party, pozor. A my v tuhle chvíli v rámci Bon Appetit s Honzou Kuchařem hrajeme o dva lístky.
1: Tak, no a my jsme přemýšleli na tu otázku. No, Monika má...
0: A mě teď jedna perfektně napadla.
1: Tak povídej.
0: Akce Offroad Grill of 2026 je prosím vás o grillování nebo o autech?
1: Ale, dáváš jim zabrat.
0: Souhlasíš nebo máš jinou?
1: Může být.
0: Jako zájem je velký, takže víceméně my opravdu budeme vybírat jako na Mátkově, protože víme, že tam moc chcete.
1: Tak pište, nebo hlasovky,
0: no,
1: nebo
0: dívej, jak... už tady mám 5 odpovědí.
1: A nechceme třeba nějakou hlasovku, nebo tak, co?
0: No tak jako, když pošlete hlasovku, my určitě prodáme, protože vaše hlasy zní také hezky v našem vysílání, ale budeme asi vybírat ze všeho. No, oni už někteří stihli, víš, napsat.
1: Už i volají.
0: Tak ne, nevolejte. Dáme si pár minut na to, abychom to mohli potom vyhodnotit, OK?
1: Tak, dejte nám chviličku a dva lístečky máte doma.
0: Jo, a je to od 4. do 6. září, pokud by pro někoho byl důležitý datum.
1: No, je to za chviličku.
0: No, přesně tak, bohužel.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší

0: zeškatulkujeme. Vyhrát můžou prvně všichni, že? Na základě...
1: Ano, ale
0: svých odpovědí.
1: Moňa, ale mě je líto, protože vás, všech těch, kteří dneska nevyhráli, ale oni mají možnost, tuším, každý den, je to tak?
0: Ano, my tady hrajeme i odpoledne o lístky právě na tento offroadový sraz.
1: Takže
0: na
1: víckrát za den. Mm. No, ale bylo vás opravdu hodně, posílali jste hlasovky, my některé pustíme, volali jste, posílali jste SMSky, no a my jsme vybrali.
0: Vybrali jenom jako na Mátkově, napsal třeba Ráďa, dobré ráno Mončo a Prajzáku. To budeš asi ty. Je to o grilování a o autech, tahle akce, jasně, offroad, auta a jako doplněk je grilování. Je to auto, k tomu grilování s velkým úsměvem, tady další zpráva.
1: Ale že, tak, že byli šikovní, že? Že tak byli, všichni odpověděli správně.
0: Byli, že Kačka si dala práci i s hlasovkou, jedna z těch, které poslali právě jako i svůj hlas, tak pojďme
2: ahoj,
0: se poslechnout.
2: Ahoj, akce na Břesinské strži, offroad je o autech.
0: Ahoj, děkujeme moc. No, dívejte se, je tady tak, já nevím, na Mátkově raz za 3-4, no, hromada zpráv. My teďka vylosujeme z těch zpráv jednu. A je asi úplně jedno, co v ní bude, protože všichni jste odpovídali podobně a ten to prostě vyhraje, ok?
1: Mm, je to tak.
0: A budeš to dělat ty. Jak? No, tak dělej. Dobře.
1: Teď?
0: No, tak dívej, tak já takhle, já losuju, projíždím nahoru dolů a ty řekni, až budeš mít chuť.
1: Stop.
0: Tak dobře, perfektní. Prosím tě, je tam Martina.
1: Mm-hmm.
0: Mohl bys si přečíst koncovku mobilu?
1: Koncovku má 4-4-1.
0: To je hezké, teda 4-4-1. To si vybral hezky.
1: Martinko, gratulujeme a vy, kteří jste nevyhráli, máte ještě možnost odpoledne, tak my se tam sejdeme.
0: Máme tady ještě takové dva blázny. Dneska nebude Marek, ale je tam plnohodnotná náhrada. S Michalou bude Honza Foltín. Fresh Radio 8.55. Dobré ráno.

0: Počasí.
1: Dobré dopoledne na Freši, jak dnes bude? Čekáme polojasnou během dne, velkou oblačnost a také lokální přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
0: Fresh zprávy.
2: Řidiči, kteří projíždějí po ulici Martinovské v Ostravě Porubě při nepozornosti či za zmatkování skončí v protisměru. Úsek se nachází ve směru na Martinov od zastávky Bedřicha Nikodéma po ulici Hejrovského. Kvůli stavebním pracím musí řidiči přejet tramvajové kolejiště a několik desítek metrů pokračovat v protisměru. Křižovatce z ulicí Hejrovského se vracejí po odbočení vpravo přes kolejiště do svého směru. Zastávka Most Miloše Sýkory na Sokolské třídě v centru Ostravy se má po letech dočkat změny. Součástí soukromého domu je taky podloubí, ve kterém je zastávka. Vlastníci domu připravují rozsáhlou rekonstrukci, která se dotkne vstupu do domu a prostoru podloubí. Práce už částečně začaly. Dokončení je plánováno na první polovinu roku 2027. Evropská špička požárního sportu je v Ostravě. Druhý ročník šampionátu nabídne 31 týmů z 10 zemí a česká reprezentace bude na domácí půdě obhajovat loňské tituly z Bulharska. Soutěž běží do 23. srpna.
0: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
1: Jdeme na silnice a pozor, možná z Místecké, když budete vyjíždět ze směru z Vítku na Rudnou, je tam problém, nákladák s osobákem se tam nejspíš střetli, takže jestli se tam pohybujete, možná se tomu vyhněte, protože to bude nejspíš jako dost zablokováno. Máme tady jinak zhlášení také z Pražské, kde byly nějaké radary a mimo to se také pohyboval černý Kodiak v Havířově. Za mostem, nebo ve Vítkovicích.
2: Ve Vítkovicích za mostem
1: směr Havířov. Dávejte pozor, ať vás to nestojí nějaké ty peníze a jezděte opatrně.
2: Tak jo, mějte se krásně.
1: Ahoj.
0: Doprava.
3: Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
9: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
10: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
11: Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Best of Fresh.
1: Přemýšlím, uměli bychom se, Honzi, chovat vůbec takové vybrané společnosti?
2: My dva spolu určitě ne, teda.
1: Tak půjdeme každý zvlášť.
2: Kdyby někdo nás pozval jako celek, tak my dva určitě ne.
1: Umíš si představit, kdo byl asi na seznamu hostů?
2: Tak možná tam Baroš? Modrič?
1: Já jsem tak jako typovala Madonna, jo, co já, ty Baroš.
2: Modrič? Mbappé.
1: A Davida Pastrňáka by mohl, ne? Když je to hokej, tak možná se kluci znají z nějakého takového.
2: Jako znát se asi, takhle, on, David Pastrňák o Ronaldovi ví 100%. A člověče, myslím si, že i Cristiano Ronaldo bude vědět, kdo
1: Davida,
2: je David
1: že?
2: Pastrňák, jo, asi jo, asi jo. No. Ale já si myslím, že jako z českých řad na jeho svatbu nebude pozvaný nikdo.
1: Ne, nebyl asi, že? No a kdyby náhodou, tak
2: kdyby náhodou, tak si myslím, že to bude třeba Matěj Šín jedině. Mm-hmm. Mladý nadějný z Ostravy, proč by ne? Že? Tak jo. No, kdyby náhodou, prosím vás, někdo obdržel od Kristiana pozvánku, jo, tak běžte, tam bude jídla, tam bude pití.
1: A ty pořád posíláš, já myslím, že už se vzali, tak co pořád posíláš, oni už jsou svoji, ne? Jako podle mě už to proběhlo, tak
2: jo,
1: zveš
2: takhle,
1: a podle mě už
2: počkej,
1: to bylo.
2: Tak to jsem, aha, tak to jsem mimo, jo. Tím pádem, no.
1: No,
2: tak to jsem jenom mimo.
1: 11. tak jako.
2: Jo, aha, no tak to, tak
1: z cizího
2: oni
1: se rozdává, no. Že? Jo, běžte.
2: Oni ještě spějí všichni.
1: A možná mají dožínky, takové dožínky Ronalda, to bude trvat měsíc asi. Best of

0: Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Italské trio Eiffel 65 v čele s Gabry Pontem vydalo na sklonku 1998 hit Blue s vocoderovým vokálkem. Naplno se velkým hitem však stalo Blue až v roce 1999. V Americe vystoupala písnička až na nepochopitelnou šestku a dokonce v Anglii a německy mluvících zemích se stal druhým nejprodávanějším hitem roku 1999. Pak přišlo ještě povedené a hodně podobné Move Your Body, ale jasně, dneska si dáme Blue.
0: Alešův Old School. Na Fresh Radio.

0: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
1: Brain Market.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Fresh Radio.

0: Best of Fresh.
1: No a kdo má před ještě druhou, třetí? No, nebo
2: jak
1: tak,
2: druhou, třetí, já pojedu,
1: pan kuchař se rozhodl, že v září, v říjnu pojede možná na další dovolenou, protože si jako zvládal jsem jedno. To byla taková
2: To byla ta, na které se ale vysekal, ne? To je ta, po které si skončil v nemocnici. No tak v tom případě, to já ti přeju další dovolenou, která to proběhne normálně.
1: No, to ať jako vysvětlím, to byl poslední, ne, tak jsem to jako zvládl. Jo? Ten otřes mozku silný samozřejmě.
2: Tak ty si ale umíš vybrat. Že si uděláš úraz až poslední den dovolené, když už teda...
1: Já, ale víš, co tam jako proběhlo, já jsem zjistil, jak to tam jako ty reakce jako na ten můj úraz byly a no, my už jsme řešili, kdo nás odveze. To byla jako jediná, já mám pocit, že to byla jako jediná starost, jakože kdo je vlastně odveze jako domů.
2: Ale jako je to oprávněná starost, protože jestli ty
1: dobře,
2: si pocítíš...
1: Dobře, tak primárně se starám o to, jestli ten tvůj druh bude živ a zdrav.
2: No tak asi viděli, že jsi živ a zdrav, ne?
1: No ale tak jako tady toto třeba, mně to přišlo takové jako podle.
2: Sobecké, viď?
1: Jo, trošičku, jo, abych to tak řekl, jako dámsky sobecké, ano. Mm-hmm.
2: Ještě, ať jsme úplně v obraze, to bylo Chorvatsko?
1: To bylo Chorvatsko.
2: Kde jste byli v tom Chorvatsku? Kam jste se vydali?
1: Já jsem měl ten pád na tu hlavu, tak já jsem zapomněl.
2: Aha, dobře, tak já ti trošku napovím, byli jste, nevím, někde poblíž Puli nebo Makarska?
1: Ne, bylo to kousek od Šibeniku.
2: Aha, dobře,
1: jo, díky. Tak tam jsem byl v nemocnici, to si pamatuju. Best of

0: všude.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.
1: Premium Lumíra Moškovského.
2: V roce 2006 vydává americký houseový mák Armand Van Helden skladbu My My My a okamžitě je jasné, že jde o obrovskou klubovou bombu. Track se vyšplhal až na druhé místo britské hitparády a stal se jedním z nejhranějších houseových singlů všech dob.
0: Millennium Lumíra Moskovského.
2: Mimochodem, Armand Van Helden měl v té době za sebou už desítky remixů, jako třeba pro Rolling Stones, Daft Punk anebo Janet Jackson.

0: Fresh.
1: Sicílie je přátelská, možná proto si jako svou dovolenkovou destinaci vybral jak náš JJ z Fresh Rádia, tak i Honza Pernický. A mají tam tak dobré srdce, že když je teplo, velké teplo venku, tak mají klimatizované, že jo, supermarkety a zvou zvířata, aby si tam přišla poležet a zrelaxovat se v prostředí, kde je chladněji.
2: Proto, milý Honza, si tady tu dnešní Freshovku věnoval právě zvířatům a těm talošům.
1: Ano, jo. A...
0: Freshovka! Honzi Kuchaře!
1: To je ona!
2: Ze Sicílie.

vyznávám, že ty hice už i kde jaký pes a kočka nedává. Rozhodli se milí Taliani, že do klimatizovaného obchodu jsou psi i kočky zvaní. Tak mi napadlo se trochu inspirovat. Kaufland s takou zoo fajně zkombinovat. Pohlašce, jedem dneska na nákupy, by byly obchody děcek plné kupy. Konečně by se tež furt nezmrzovali, ty fajně nakupuješ a děcka v Lidlu s lemurami by se hráli.

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
3: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ.

0: Fresh.
1: Nebudete tomu věřit, ale Marsi se pořád cpe. Pořád nějaké perníčky, něco. Mně to připadá, že ona má málo sladkého.
2: Mám, strašně. Jako, já se musím přiznat, ještě než jsem otěhotněla, tak jsem měla takovou tu hodně zdravou výživu. Když jsem přijela k mamince na návštěvu, tak vždycky dáš si buchtu? Ne, mami, nedám, dobré, jako. A takhle, to už i moje maminka se mi teďka směje. A sladké, to je moje obrovská droga teďka. Já jsem všechny neřesti, které jsem měla, včetně třeba občas, že jsem si dala nějaké vínečko a tak, tak to šlo všechno do háje, ale to sladké, já na tom frčím, jako to je šílené a je opravdu to, je to závislost.
1: Je to neuvěřitelné, že ona má pořád 46 kilo jízluškem a přitom tady rozumíš, už
2: to je ten zátěh kolem toho dítěte.
1: No, už 2 hodiny tady do sebe cpe nějaké oplatky.
2: A je to výborné.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plete nejčerstější muziky.
1: Alešův Old School. Alešův Old School.
2: Dnes si dáme v rámci frešáckého vzpomínání stockholmskou černošku Emilii. Dnes už si říká Emilia Rydberg. Jako mladou zpěvačku ji objevil syn manažera slavné Aby a v roce 1998 se navždy zapsala jediným a posledním velkým hitem do análu pop music songem Big Big Worlds, který byl jedničkou v 10 zemích a ten nás dneska čeká v taneční verzi.
1: Alešův Old School. Na Fresh.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery a chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh.
1: OK, pojďme na to, pojďme ty naše rodiče tak trošku jako pomluvit. Já myslím, že většina z nás na ně určitě vzpomíná v dobrém, nebo je má ráda i přesto všechno, co jsme zažívali,
2: určitě,
1: že jo, nebo zažíváme.
2: Jasně.
1: Ale ty lži.
2: Já ti dám taky vpisk, že zbytek života stravíš v kotrmelcach.
1: To si slyšovala pravidelně, že?
2: No tak samozřejmě.
1: No tak samozřejmě. Tak hele, Jiřinka, jo? Jak nebudeš do 7 do večera doma, přijde klekánice.
2: Mm-hmm.
1: Jinak nevím, ale hodně jsem lhala i přes výprask. To je přiznání. Tak už jenom taková velká lež, co se týče Ježíška, ne? To je taky lež.
2: No jasně.
1: No, jasně. A pak takové třeba, když polkneš semínko melounu, tak ti ten meloun naroste v břiše. Třeba. Spolknutá žvíkačka ti v těle už zůstane na pořad.
2: Jo, jasně. Mm-hmm. A nebo chytneš slepé střevo.
1: A nebo chytneš slepé střevo, přesně. Tak se ti utpou střeva a tak podobně.
2: Do dneška, když prostě nevybereš úplně, rozbíjíš vejce, víš, na vlijoka nebo něco a nevybereš, necháš tam kousíček malinký. Ježiši Kriste, to budeš mít slepé střevo. Já říkám, mamko, nech toho, prosím tě.
1: Ještě furt, jo.
2: Já vždycky říkám, zadek si to přebere, abych to řekl správně.
1: Dobrá.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Fresh Radio.

0: Vladimíra Mockovského.
1: Píše se rok 2005 a německý producent Lee Cabrera přichází s jedním z největších vocal houseových hitů své doby. Single I Watch You si fanoušci zamilovali díky výraznému vokálu zpěvačky Mim a nakažlivému groove tempu. Skladba se dostává do britské Top 10 Dance Chart a dodnes ji hrají houseoví DJové celého světa.
0: Milénium Lumíra Mockovského.

0: Tak je to dobré, protože teď aktuálně nemáme se hlášenou žádnou komplikaci. Zeleno-šedý Kodiak policejní byl viděn před hodinou v Porubě při jízdě a měření rychlosti, ale jinak zatím nic dalšího v tuhle chvíli na cestách, co by vám mělo komplikovat provoz a jízdu, nemáme. Tak snad to vydrží, hezké dopoledne, tady je Fresh.
1: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
3: Brain Market.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
6: Fresh Radio.

0: V podstatě už rovnou siesta, protože Jirka Javorský je nedovolené, to už asi víte. Posílal video i na svůj Facebook, kdy má večer z pokoje krásný výhled na Etnu, která tak jako světelkuje, vystřeluje z ní žhavý popel a kous. Takže Jirka si opravdu připlatil za zážitkovou dovolenou, ale samozřejmě ho tímto zdravíme a přejeme, ať všechno dobře dopadne, včetně zpátečního letu, pokud bude. No a těším se i na dnešní dopoledne a celé odpoledne. Vypadá to, že nakonec možná nebude ten dnešek, alespoň tady na Moravě, tak deštivý, jak se v některých předpovědích objevovalo. Tak si to užijme. Další muzika na Freshi právě teď.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Tak tohle je rakouský DJ Eli nebo Eli a zpěvačka Lavinia a jejich další úspěšná spolupráce v hitu Front Row Baby. My tady máme i ranní spolupráce a taky dovolené a Honza jeden se šel usmažit k Etně za Jirkou Javorským a Honza druhý byl s Moňou a tak nesmí chybět ani naše tradiční Freshovka.
1: Best of Fresh!
2: Sicílie je přátelská, možná proto si jako svou dovolenkovou destinaci vybral jak náš JJ z Fresh Rádia, tak i Honza Pernický a mají tam tak dobré srdce, že když je teplo, velké teplo venku, tak mají klimatizované, že jo, supermarkety a zvou zvířata, aby si tam přišla poležet a zrelaxovat se v prostředí, kde je chladněji.
3: Proto, milý Honza, si tady tu dnešní Freshovku věnoval právě zvířatům a těm talošům.
2: Ano, jo. A...
1: Freshovka! Freshovka. Honzi kuchaře!
2: To je ona!
3: Ze Sicílie přišla taká fajná zpráva, že ty hice už i kdejaký pes a kočka nedává. Rozhodli se, milí Taliani, že do klimatizovaného obchodu jsou psi i kočky zvaní. Tak mi napadlo se trochu inspirovat. Kaufland s takou zoo fajně zkombinovat. Pohlaž se, jedem dneska na nákupy, by byly obchody děcek plné kupy. Konečně by se tež furt nezmrzovali, ty fajně nakupuješ a děcka v Lidlu s lemurami by se hráli.
1: Best of Fresh. Fresh.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: No, super.
1: Co no super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskidek.cz.
9: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
10: Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutu bar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Run!

0: že tahle verze velkého hitu Diany Ross se určitě povedla. Felix Jaen a Kaskáda, Boy Turn Me. No a teď míříme do Řecka, tam, jak známo, si lidi umí udělat hezký život, nejenom proto, že tam mají teplo a umí možná i lépe odpočívat a užívat si, ale mají zřejmě i rozumné politiky, některé, protože v jedné řecké obci mají problém, že místní děti nemají žádné hřiště. A i když se to hřiště už plánuje a bude se možná někdy i stavět, tak zatím ho prostě nemají. A tak starosta obce vymyslel hezkou věc, aby si děti mohly hrát, tak každý večer o 9:30 zavře hlavní silnici a na ní právě vypustí děti z té obce, které tam můžou hrát fotbal, skákat panáka, malovat křídama a podobně. A platí ta uzavírka potom až do ranní hodin. Myslím, že to je hezký nápad, co by ne. Je pravda, že asi ne, v každé obci to jde udělat. My tady v Ostravě už jsme trošku dál, my ty silnice postupně zavíráme, i když si děti mají kde hrát, ale tak k tomu Řecko tak jednou dospěje.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Fresh Radio.
4: I thought that I'd been hurt before.

0: Florida u nás na Freshi a taky pozvánka na Alešův Fresh Mix. Už se zase objevil jeho aktuální playlist a složení té dvouhodinovky mezi 17. a 19. na Facebooku. Tak na to mrkněte, myslím, že to bude hodně letní a bude to trošku jiné, než jste zvyklí. Vidím tam největší fláky 90, spoustu dalších extra bonusů a další věci. Takže dneska speciální Fresh Party Mix s Alešem od 5 do 7. A bude vás to bavit, bude to hodně letní. Fresh
1: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Sub Focus a On and On. Ten Freshy a máme 2 minuty po 12.
1: Doprava. Doprava.
0: Aktuální informace, která je od vás, Mariánsko-Horská, tam se objevuje, jak tady píše někdo z vás, bílá ovce 9T9 a tato bílá ovce, neboli Octavia, vás může ještě případně změřit, pokud byste jeli zbytečně rychle. Tak na to myslete. Jinak další komplikace nemáme nebo o nich nevíme, což je taky ale vlastně dobrá zpráva. No a věřím, že i další muzika vás nadchne. Za chvilku třeba DJ Bobo a trocha léta, Jazzy a nebo Beyoncé dáme. Na Freshy.
1: Doprava. Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
5: On je živý! Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
9: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Siesta.
11: Siesta.
12: Siesta.

0: What Goes Around a taky skvělý Justin tady na Freshi. Pokud máte rádi jeden ze zajímavých letních sportů nebo aktivit, jízdu na paddleboardu, tak se můžete inspirovat jedním pánem, který se rozhodl, že urazí na paddleboardu poměrně značný kus a naplánoval si výpravu mezi Blanskem a Baltem. A povedlo se, je to Vodák tělem i duší Zdeněk Slouka, a je to trasa, která je přes 1000 kilometrů a on se plavil na levném nafukovacím paddleboardu po řece Odře. Bylo to celkem zajímavé, protože během jeho plavby ho třeba kontrolovala i polská pobřežní stráž, ale povedlo se a ve čtvrtek minulý týden za bujarého potlesku fanoušků přistál u majáku v Ústí nad Cvinou. Takže je to zajímavá záležitost, on to teda plaval tam a zpátky, abyste pochopili, takže z Blanska až do Černého moře a pak zase zpátky. Trvalo mu to 98 dní, ale těch zážitků, těch je nepočítaně, tak gratulujem.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: 28. až 30. srpna. Partnerem je Brain Market a budeme mít taky zajímavý rozhovor a soutěž o tyhle exkluzivní produkty od Brain Marketu. Pokud jste mezi těmi, kteří jsou přihlášeni na B7, tak jste určitě v plném tréninku. Přejeme, aby to i letos byl velký zážitek a abyste dali ze sebe maximum a věřím, že většina z vás taky dorazí do cíle, ať už s jakýmkoliv časem. Už jenom to, že člověk se postaví na start takhle velkého závodu, je neskutečný krok a velká odvaha. Tak se těším, budeme tomu určitě na rádiu věnovat spoustu času těm zajímavým informacím. No a dáme další muziku, Fatboy Slim. To je taky nesmrtelná věc. Jeho Rockefeller Skunk se dočkal verze, kde se v refrénu objeví taky kousek refrénu slavného hitu jedné slavné rockové kapely. Dáme si za chvilku.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

Painway. My hrajeme hodně novinek a nevím, jestli se nepromluvíme potom s Alešem Brunou, aby to omezil, protože vyšla zajímavá zpráva z Ameriky, že v den vydání nějaké nové desky nebo alba nejpopulárnějších zpěváků údajně roste počet dopravních nehod, a to i těch poměrně vážných dopravních nehod. Jakoby to vypadalo, že vlastně streamování hudby u fanoušků z telefonu při jízdě může způsobovat nepozornost a pak prostě i horší dopravní nehody. Zkoumali to celkem důkladně, hlavně se to týkalo streamovací platformy Spotify, a opravdu, když třeba vydala Taylor Swift v roce 2022 album Midnight, tak vlastně taky se to potom projevilo na statistikách dopravních nehod. No, nevím.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: Je přesně 1 hodina a máme dobré zprávy. Na cestách zatím klid, žádná dopravní nehoda, nic nového ani od vás, což je dobře. Jenom se možná už trošku mentálně musíme my řidiči připravit na začátek školního roku, zase takový ten první týden. Včera jsem se bavil s jedním učitelem a říkal, jo, přesně ten týden to trvá, než se ty děti zase jako uklidní po těch prázdninách, začnou trošku přemýšlet a nebudou tak rozlítané a bláznivé. Takže hlavně potom v prvním zářivém týdnu pozor na cestách během jízdy kolem škol, školek a tak dále. Však to znáte. Tak hezké odpoledne, dáme další muziku Room 5 a nebo taky ode mě třeba Robin Schulz. Take it slow, dáme.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená 2 klobásy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
0: Doprava? Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šen.

0: Tak tohle nás bavilo v rámci Millenia, Room 5 a Make Love a další věci už za chvíli. Taky příprava na akce, které budou v září a u kterých budeme opět společně. Jedna z takových bude bavit ty, kteří mají rádi starší auta, vraky a mají rádi závody. Ano, mám na mysli třetí offroadový sraz Grill of 2026. Bude to hned na startu září 4. až 6. na Vřesinské strži. V rámci toho, co tam budete moc sledovat na vlastní oči, bude dobré zmínit třeba závod na čas s vrakem, offroad taxi, přetahování offroadu, doprovodnou exhibici na motorkách, čtyřkolkách, překážkovou trať, bude dokonce i tombola a pak večer ještě skvělá party. Na Fresh Radio hrajeme o lístky, tak pozorně sledujte náš program, abyste případně mohli vyhrát, ale určitě se mrkněte taky na web téhle akce nebo na facebookovou stránku. Třetí offroadový sraz Grill of 2026.
1: Old School na Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh.
1: Flo!

0: Pojďme na Freshy od 14 hodin opět naše rychlá rota a musím říct, že to byla velká radost, když se Michaela Marečkovi vrátila po svojí dovolené, tak jich hned samozřejmě, jak bývá zvykem, hodně zpovídal. Pokud jste neslyšeli, tak si to dejte, ať víte, co vás v různé podobě čeká i dnes po 14. Best of
1: Fresh! Ahoj Marečku!
2: Ahoj, ahoj, ahoj!
1: Ahoj Fresháci!
2: Ahoj, ahoj, ahoj! Jak bylo?
1: No tak skvěle, bylo to...
2: Odpočatá, nebo potřebuješ ještě týden na regeneraci?
1: Týden na regeneraci.
2: Asi tak, jak já po té Ibice, no.
1: Jo.
2: Ale hlavně, ať nedostaneš nějaký moribundus jako já, protože já, když jsem bral ty tabletky, prostě to bylo tak silné.
1: Jo,
2: dobral jsem to v pátek ráno poslední, ale bylo mi blbě ještě v sobotu ráno, jako jo. Ale fakt po těch tabletkách nebylo to z alkoholu a prostě jako masakr. Točila se mi hlava, jak na kolo točí.
1: Já si pamatuju naposled, když jsem měla antibiotika, tak mi z nich taky nebylo úplně dobře. Je to síla někdy, já mám jen opar.
2: Aha.
1: Já jsem se ale hodně líbala.
2: No tak když se líbáš s několika chlapama a holkama najednou, tak to potom takhle dopadne, no. Best of Fresh.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je! Tam je dinosaurí mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
10: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
9: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
11: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
12: Brain Market.
13: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
14: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Joel Corey a Whisper a muziky je u nás opravdu hodně, kromě pravidelných dvouhodinových s Alešem, úterý, středa, čtvrtek. Máme i neuvěřitelné množství večerních hudebních pořadů, včetně těch předvíkendových a víkendových. Doporučuji občas také koukněte na naše sociální sítě, na webovou stránku freshradio.cz a tak dále. Hlavně si do mobilu už konečně dejte aplikaci, hraje to výborně, kdo ještě nemá, dělá podle mě velkou chybu, protože bez ohledu na to, kde jste, jak daleko od našich vysílačů, kdykoliv s minimálním datovým tokem ve skvělém zvuku, ať už na Apple nebo na Androidu, tak to čekněte.

0: pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Yeah, you should take it off.
1: Tak teď bude řeč o zajímavé platformě, o které jste už asi slyšeli, mám na mysli OnlyFans a možná, že i tenhle zajímavý web se dá využít pro docela dobré účely, protože v Kalifornii tam mají vědce, kteří zkoumají sviště. No a tím, že na ten výzkum nemají moc peněz, znáte to, z rozpočtu toho moc nepřišlo, tak je napadlo, že vlastně udělají na OnlyFans placenou stránku, kde vlastně obvykle čekáte asi trošku jiný obsah, ale oni tam dají teďkom ty sviště a budou tam dávat zajímavé věci z jejich života a myslím si, že to částečně může financovat i ten výzkum. Tak kdyby vás to zajímalo, tak jsou tam pod nějakým označením sviští slzy, to je nějaký nápoj, který tam je a na tom profilu můžete sledovat potom i to, co dělají sviště a přispět třeba nějakou toukačkou na výzkum, jo? Siesta.

0: Fresh Radio.
1: Doprava. Doprava.
2: No a dneska opravdu žádná velká práce v rámci dopravního hlášení, protože teď aktuálně nemáme nic konkrétního, co by se na cestách dělo, co by vás mělo nějak zásadně zdržovat, tak jenom snad příjemnou jízdu. Dejte si naši odpolední rychlou rotu, dnes zase v trošku netradičním obsazení, počkejte si.
0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
8: On chodí!
9: On je živý!
4: Hoši! Velké řeše s průlízkami!
10: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
11: A dívejte, tam je ten velký!
12: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
1: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
13: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: Jak se říká, změna programu je vyhrazená, takže tentokrát nová dvojce na tento den.
1: A už
0: normálně.
1: Je zase tady.
0: Zase jsem tady, vrátil jsem se po dvou týdnech, takže vy jste tady chtěli, psali jste, kde už je ten Honza Foltín, no já jsem tady normálně, no a Michála k tomu taky teda, aby se neřekla. Čau.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Normálně nějací se tady lidi flákají, že jo, normálně neví, co mají dělat a my musíme robit za ně, že? To je hrozné.
1: Počkej, které lidi zrovna teďka máš jako na mysli, že se flákají?
0: No vlastně jenom jednoho člověka, to je Mareček. No ale tak v pohodě, dobré.
1: Počkej, to si naomilu.
0: No, proč?
1: Ještě jednou tady krásné odpoledne, rychlá rota, tentokrát Michaela a Honza. Marek se nefláká, milej zlatej.
0: Ne,
1: on má kšeft.
0: Jo, tak on zase
1: kdyby aspoň šel se někam jako flákat, si odpočinul, on poté dovolené, teď musí zase bakšiš.
0: Nahnat lovásky, chápu.
1: Nahnat lovásky, takže pracuje.
0: Jo, ale mi to nevadí, klidně pracuji dále jinde, v pohodě. Mě to vyhovuje.
1: Hele.
0: Jsem ti trošku usekl.
1: Ty jsi mě normálně usek, na to nevadí. Víš co, já si vezmu slovo velmi ráda potom.
0: Fakt? Jo. Tak Magnum 5.

0: Tak co jsi chtěla říct, co jsi chtěla dopovědět?
1: Už mě necháš mluvit, jo? Mm-hmm. Ty jsi velmi láskav teda.
2: No, prosím.
1: Já už ani nevím, protože jsem to stačila mezi tím za kameru. A ráda bych se tě zeptala, milý Honzo, na to, co jsi dneska obědval.
2: Co jsem dneska obědval?
1: No, co jsi teďka dojídal? Asi neříkej úplně, jako nebuď úplně konkrétní, zkus to nějak zakamuflovat, ale jako bylo to velmi zdravé v uvozovkách to jídlo tvoje,
2: ale
1: že?
2: Ale bylo to dobré, neříkej, že ne.
1: No dobré, ale zdravé.
2: Měl jsem nějaké jakože žebírka v jednom fast foodu, takovém jako rychlém.
1: Takovém to, rychlém. Co má písmeno jaké jméno.
2: Přesně tak. Mm. To je jako jejich novinka úplně přímo, tak to bylo šíleně suché, takže to nebylo vůbec dobré.
1: Takže to nebylo vůbec dobré, jo?
2: Ne, to byla první věc. No a druhá věc, co jsem měl,
1: no.
2: Co jsem dělal blbě zas, nebo co? Zas mi toto nefunguje.
1: No protože ti tam ještě jela muzika, kámo, víš?
2: Jo, ty jsi to slyšela, jo? Aha, dobré, no v pohodě. Já jsem furt za mixem, abyste věděli, já se s ním ještě stále seznamuju, nebo jsem tady několik týdnů. No a co jsem měl dále, byla taková malá tortilka, no tak to byl můj oběd, no.
1: No já jenom, že jsem chtěla říct, že jsme si říkali, že bychom si zašli spolu na oběd, ty jsi nakonec úplně nestíhal. Já říkám, hele, já si tady zaběhnu k Asiatům, vezmu si polívku nebo něco a ty říkám, to je jako moc sacharidů, no a nakonec jsi donesl tady tohle.
2: Ale to bylo méně určitě.
1: No ne, já si myslím, že 100% ne, ale víš to, klidně si tomu věř.
2: Děkuji, děkuji.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Pravda nebo lež?
1: Víš, co to je za soutěž?
2: Prosím tě, je to pravda nebo lež, to je to, že já něco budu říkat, jaká otázka je ta hlavní a o co se hraje. To vím, co to je za soutěž. To si ještě pamatuju z těch dvou týdnů zpátky, ano.
1: Tak to je úžasné. Doufám, že jsi to opípl hnedka na začátku.
2: Prosím tě, neopípl, a nevím, kde to máme. Takže v pohodě, píp.
1: Pravda nebo lež, my hrajeme výborně. O 2000 korun do Regastova Šenku. A zdali si pamatuješ pravidla dobře, tak potom víš, že velké finále je v pátek, kdy se losuje.
2: Přesně.
1: Takže
2: tak.
1: Dneska postupujete do finále.
2: A my se strašně moc těšíme, kdo to vyhraje. Ale ještě před tím, o co vůbec hrajeme. Tak co ten Regastův Šenke? Já jsem se tady dočetl, že je to prý úplně skvělá věc v rámci hotelu, restaurace, bowlingu, konferenční společenské zázemí, tam v tom je taky půjčovna, elektrokola a tak dál.
1: Dokonce grill tam mají venku, víš, dáš si tam prostě něco pěkného do čumáčku, mají tam výborné pivo. Takže o tohle hrajeme super v tomto týdnu a já mám zákeřňáckou otázku a ptám se vás, hlavně na WhatsApp a nám napište ideálně hlasovky, když už to znáte. Já se vás ptám, je pravda nebo lež, že Honza měl na oběd asijskou specialitu?
2: No, to je schválně, taková krásná zákeřná otázka, tak nám pište.
3: WhatsApp 77337136.
0: Který soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
4: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
0: Vyhrávej skvělé ceny!
5: Fresh Radio!
0: Fresh Radio! Fresh Radio!
5: Plné té nejčerstvější muziky!

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Rychlá!

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Pravda nebo lež?
1: Pravda nebo lež, tak jak to teda dneska bylo? Nechali se nachytat nebo nenechali, Honzíku milý?
2: No, tak to uvidíme, protože Jiřinka třeba napsala na zdárek, no moc dobré to nebylo, takže asi je to pravda. Máme tady několik hlasovek, například tahle ta hlasovka.
3: Je to lež.
2: Jdeme dál, kdo pak nám napsal.
4: Ahoj. Je to lež.
1: Je to, a dobrý jsou,
2: taky,
1: dobrý jsou.
2: Jo, šikovní, šikovní. Taky tady máme lež napsaného od Nikyho. No a taky Monika napsala, že asi jako ne, no. Taky další hlasovka.
1: Tak počkej,
2: tady
1: tu vítěznou, tu vítěznou.
2: Počkej, ještě dáme šanci ostatním, třeba uvidíme.
1: Jako počkej, ty nechceš ještě nikoho rozhodneme.
5: Ahoj, ahoj, je to pravda.
2: Aha. Je to pravda, no tak ta byla blbá, já jsem řekl, že zrovna tahle to bude. No tak nevadí, no, tak jdeme na tu teda vítěznou. No,
1: tak koho jsi vybral?
2: Koho jsem vybral, jo?
3: To lež.
2: Je to lež.
1: Takže
2: koncové
1: dáma.
2: 808. Dáma.
1: Dáma.
2: A jelikož je to nestranné, já vůbec nevím, kdo to je, ale když si to rozkliknu, tak je to Michaela. Krásné jméno, že?
1: Tak to jsem ráda, že jsem dneska dámu nevybrala já, protože oni mi potom říkají, že jsem moc feministická a kde si co si a že nechci vybírat muže. Takže dáma dneska Michaela 08 koncové číslo, gratulujeme, postupuješ do finále a vybíral Honza. Kdybyste se chtěli hněvat, tak reklamace na něho. Ano?
2: Jasně, gratulka. Jo, a už nám i píše, že děkuje. No paráda, co chceme více.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
0: Být či nebýt? Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Fresh Radio!
7: Stuck in the days, I feel like I'm riding a wave. My life is a roller coaster inside of a maze. I hope it's a phase,

0: První hodinka rychlého vysílání, speciálně rychlá Roty, Honza a Michaela je za náma. Jestli jste si mysleli, že budeme dneska ještě o něco soutěžit.
1: Tudle, nudle.
0: Tak bohužel dneska ne. Bohužel dneska už ne. Grill Off jste soutěžili ráno a já vám prozradím, že na Grill Off, což je offroadový sraz, který je na Vřesnické Strži, o tom budete moc soutěžit zase potom zítra.
1: Já jsem jenom slyšel grill a už jsem myslel jídlo.
0: No tom totiž bude jídlo, hochu milej zlatý. No, nejenom, že velké offroady a offroadové závody a offroadové taxi, a tak pro mě ale i právě grill a dobré jídlo. Takže dneska už ne, no ale na co se vrhneme v další hodince, tak to bude trošku téma vztahující se k pití, v podstatě ne úplně k jídlu, když k jídlu možná taky, a to jsou koktejly.
1: Yeah.
0: Letní koktejly, jo, mrkneme na to.
1: Škoda, že léto už končí.
0: Ale jdi ty. Posloucháš Fresh

0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
1: Doprava. A jak to vypadá na cestách? Já věřím, že úplně skvělé, protože dopravní nehody zatím nehlásíte. Každopádně, co hlásíte, tak je zpoždění. Samozřejmě Rudná, tam to stojí směrem na výjezdu na Místeckou. No a na co si máte dávat pozor, je problém, který je na D1 přímo při výjezdu, jak se jede na Polsko, protože tam je nějaké vozidlo, které něco dělá, nevím co, no a prý dělá nějakou údržbu. Teďka jsem se to dočetl. Takže tohle to tak k tomu.
2: Ano, děkujeme.
1: Prosím.
2: To byla doprava od Honzy.
1: A Michaela jen tak se nudila.
0: Fresh Radio. DAB, FM, anebo apka. Fresh je všude.
3: Morro do Dendê aonde invade. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque no Dendê eu vou dizer como é que é. Lá não tem mole, nem pra

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
4: Každý krok se počítá a je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
5: Brain Market.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Rychlá rota. Rychlá rota.

0: Když už vidím, jak se pohybuješ, tak už vypadá, kdyby jsi něco dala.
1: No, oběd jsem měla, já nevím, co konkrétně jako jiného máš na mysli, ale...
0: No, já mám na mysli jenom něco takového, jakože ty se chceš o něčem bavit krásném a jak se tak hezky pohupuješ, tak
1: že jsem měla koktejl, myslíš?
0: No, už to tak vypadá, hele.
1: Já mám ráda letní koktejly, přiznávám se. Ale dokonce piju i ty nealko teda.
0: Teď,
1: jak jsme byli na dovolené, tak já jsem si na plážičce, já prostě nemám ráda, jak v tom horku si dáš jako alkohol a pak mě to úplně jako víc ještě rozbije a jsem o to víc unavená.
0: Ale zase takže jsem si
1: no, možná na chvilku, jako, potom už ne, potom už to je hodně dolů, ta energie. A tak mám ráda, když jsou i ty varianty toho nealko koktejlu. A já bych ráda věděla, jaký máš nejoblíbenější letní, ty spadlo něco do oka, tak mrkám. Jaký máš nejoblíbenější koktejl, třeba letní ty?
0: Prosím tě, piňa koláda.
1: Jo,
0: to je moje nejoblíbenější.
1: A víš co? To je můj taky nejoblíbenější. To není možné, že se strafil.
0: Akorát neumím nealko, hele.
1: Aha.
0: Piňa koláda. No, jestli tak... existuje, tak můžete dát jako vědět, jestli někde máte echo, že to dělají, ale normálně nenašla jsem nealko.
1: Já jsem našla, chutnalo mi to i tak bez toho alkoholu, ale piňa koláda, ten kokos, tak to já miluju taky, takže to máme zrovna stejné.
0: Je, normálně souzněné duše.
1: Můžem na koktejlo.
2: Novinka na Fresh Radio.

0: No my samozřejmě adios neříkáme, protože my tady ještě hodinu a půl budeme, že jo, Michaelo?
1: Samozřejmě, pochopitelně.
0: No akorát, jo, nám napsala Jiřinka takovou krásnou věc, že prý má ráda ty zdravé koktejly, to znamená studené mléko s ovocem.
1: To mám ráda taky.
0: Já třeba ne, já nevím, proč mi to vadí, mě jako mlíko kombinace s tím ovocem jako moc nedělá dobře, ale co mi dělá dobře, je, když je to úplně čisté, jo? To je úplně skvělé, voda, ovoce, tak typické smutíčko.
1: Tak to máš rád a to můžeš, i bez alkoholu teda, jo?
0: No, nemůžu, ale to je jedno. Ale co je dobré a co můžu, tak je normálně Cuba Libre, protože když si dáš kolu zero s tím rumem, tak to tolik jako hrozné není.
1: No, tak nevím, asi ti to bylo trošku rozporovat, protože přece jenom jako v tom ten rum je založený. Žili na tom cukru, ne?
0: No to sice jo, ale je nám toho strašně málo, takže tak? Úplně v pohodě. Hele, pro moji duši je to dobré.
1: Pro tvoji duši.
0: Jestli je to pro někoho jiného, to už je mi asi jedno.
1: jo, jako ano, koktejly, velké téma, i mochítko, že jo, to si dáme v létě, prostě některé jsou osvěžující, některé víc sladší. A zase je pravda, že to máš tak jako na chuť, ale můžeš toho vypít úplně hektolitry.
0: No, říkáš, můžeš nebo nemůžeš?
1: No, podle mě nemůžeš, pak je z toho velký bolehlav z těch sladkých pitíček.
0: No a taky vyletí cukr a tak dále. Ale když jsme u toho cukru, jen tak jako za zajímavosti, normálně já jsem byl teďka za nevelkou louží, ale malou louží v Anglii, to je takové jako, že Amerika zvyše. No a normálně... a tam normálně měli všechno sugar free, protože oni prý mají velkou daň za cukr.
1: Fakt? Mm-hmm. To jsem třeba nevěděla. A já si myslím, že no nevím, jako, úplně to není zdravé ty věci, ne? Bez cukru. Lepší je dát si trošku toho cukříku.
0: Já si myslím, že to úplně zdravé. Proč je tam to zero?
1: Dobře, já ti to nebudu brát. OK. Dohodnu to.
2: Každý táta má jednu věc, které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobásy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Rychlá rota.

0: No já...
1: Nechtěl bys nám taky zapnout mikrofon, když do toho začneš mluvit?
0: No já teda nevím, jestli by si takhle pobrukovali, prosím, pěkně děcka, které teďka chodí do školy už za dva týdny, no.
1: Ale někteří si budou pobrukovat, minimálně víš kdo, prvňáčci si budou pobrukovat.
0: Vypni si zvuky.
1: Ty víš co, ty tady neumíš zapnout mikrofon, až mi tady budeš dirigovat, ty se uklidni. Takže prvňáčci si myslím, že jo, ty si budou pobrukovat. Vůbec, když jsi byl v první třídě, pamatuješ si na nějaké své první slovo, které ses učil číst?
0: Já si pamatuju první slovo, co jsem vyslovil, protože jsem chodil na logopedii, to jsem tady řešil předtím hodně dávno, a to bylo multivitamin, to si pamatuju.
1: Multivitamin.
0: Přesně tak, protože ukázal jako, že tutu, řekni tutu a já jsem řekl multivitamin, no to je jedno, to jsem byl jako specifický člověk, ale já absolutně nevím, co jsem říkal jako první slovo, respektive co jsem teda četl, ale vím, že to byly obloučky a že se mamka hodně rozčilovala.
1: Dostal s vařichou? To ne.
0: Ježiš, tolikrát. Každopádně co, tak vlastně skvělé bylo to, že prostě fakt jako sekírovali a furt ty obloučky a mě to strašně štvalo a tak.
1: Já si pamatuju, že takové to takže to si ještě určitě pamatuju, když teda hodně let dozadu. No, my jsme se taky učili před malou chviličkou číst.
0: No že? To je pravda. Tady. A my na sociálních sítích budeme potom ze sebe dělat totální blbce.
1: No tak.
0: Ale úplně v pohodě.
1: Monika toho se stříhá, takže to bude možná i dobře vypadat. Ona
0: jo,
1: to umí.
0: Že já budu super, ale ty budeš úplně blbá. Dobré,
1: no počkej, to ne!
2: Posloucháš Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Jojo, skvělá Songa Pepa tady u nás na Fresh Radio. No a schválně, jak vy tady máte skvělé věci v rámci školky, jo? Protože...
1: Počkej, školky opravdu, nebo školy?
0: No, obo dvojího vlastně, to je úplně jedno. Hmm. Jak si vy vzpomínáte na školská léta? To je možná takové krásné téma, které bychom mohli tady krásně rozjet, že jo, na Fresh Radio.
2: WhatsApp 77 337 136.
1: Ty mi chceš říct, že už jim chceš připomínat školní nový rok, který
0: Hele,
1: ještě
0: učitele,
1: začíná až za dva
0: někteří
1: týdny,
0: už začínají ve středu, někteří v pondělí, jo, takže
1: jako, počkej,
0: já si myslím,
1: už...
0: že je to úplně jedno. No,
1: ne,
0: jasně,
1: no už není připravený týden až příští týden, ne?
0: Ne, i teďka některé
1: Fakt?
0: Školy už mají, ne?
1: Oh, to je děsivé.
0: Od středy a my teďka od pondělí.
1: Páne,
0: no,
1: ještě, že já už to školství nedělám.
0: Je, no já tam dělám, ale já my jsme měli dva měsíce skoro prázdniny, takže já jsem taky úplně spokojený, takže mi to vůbec nevadí.
1: Já si pamatuju na první věc, která se mi stala hnedka v první třídě. Ti řeknu potom.
0: Aha, dobře.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Rychlá rota na Fresh Radio. Fresh Radio.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: teďka to nejvíce sexuálního, co můžeme zažít v rámci dopravy. Takže Michálko, jaké si myslíš, že jsou sexuální dopravy?
1: Já asi dneska odcházím a vysíláš poslední hodinu sám. Prosím tě, je tam něco z té dopravy nebo ne?
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.

0: moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: jdeme vlevo, vpravo, připažit, upažit, nahoru, dolů.
1: Ty u toho dýcháš, jako kdyby jsi skutečně cvičil. A ostatní, jak kdyby věděli, že u toho sedíš, tak...
0: Mně jenom stačil pohled na tebe, víš, jak jsi tady tancovala a už jsem spocený z toho.
1: Hele, my tady máme nějakou zprávu od Mariana. No, kdy právě... bude konečně ta sexuální
0: doprava.
1: To je
0: taky jeden z důvodů, prosím, tak vzdychal, víš, jakože cvičil.
1: Abys navázal na to sexuální téma. Jo. Tak podívejte se, milí zlatí, ale my můžeme o tomto tématu vykládat až po 22. hodině, jo, ale tak trošku bychom něco nakousnout třeba mohli. Máš nějakou zkušenost s nějakou takovou aktivitou v autě při dopravě, takzvaně?
0: A jak ty víš, že nejsem až po svatbě třeba jako kluk?
1: Okay.
2: Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Podívej se, milý zlatý, jak když se na tebe podívám, tak já ti to prostě nemůžu uvěřit, jo? Že ty jsi synek, jo? Že ty jsi synek, který až po svatbě praktikuje, nebo by rád začal svůj aktivní sexuální život. Takže ti to nevěřím, ani náhodou. V autě si myslím, tak jako tuším, co jsi tak jako naznačoval, že ještě dobrodružství zažité nemáš?
1: Nemám, já jsem celkem nutný člověk, víš? Já vůbec nikde jsem to skoro nezažil. Já jenom na určitých místech.
0: A co takové pracovní místo?
1: No, aha, bylo.
0: Takže
1: no.
0: Po svatbě to neplatí, to jsme právě zjistili. A jak to máte vy, milí frešáci? Kolikrát jste zažili sex na pracovišti, co?
1: No, to se ještě uvidí.
0: Od auta k pracovišti.
1: No.
0: Pojďme, se přiznat.
1: Každopádně u toho si třeba ještě můžeme něco pustit, že? Takové jako krásné možná. To vás možná napadne, ještě to ale musí jako najet,
0: jako víš? Ty tam pouštíš teďka nějakou speciální písničku, jo? Nic doufám neočekáváš ode mě.
1: Tam, kdy vstoupilo. Tak do toho, no.
0: Prosím tě, jakou to má souvislost?
1: No, to je taková písnička hezká.
0: A jakou to má souvislost s tou naší sexuální tématikou teda?
1: No, protože to je sexuální tématika. Mnozí z vás to ví, co tam potom následuje, ale já to radši kvůli autorským právům nebudu úplně jako dávat.
0: A je to sprosté ještě ke všemu, ne?
1: No, zatím je to krásné, Sony Boy, víš? Já to radši učnu potom,
0: pane,
1: víš?
0: Bože.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavni.

0: SMS-ka. Čau, otevřená v obou směrech. Tak já jako nevím, já jsem trošku znervozněla, protože jsme se bavili tady o určitém témátku.
1: A to bylo po 22. hodině. Po 22.
0: hodině. Začali jsme teda tématem sexuální aktivity v autě, tedy naše zkušenosti a příběhy, a potom teda na pracovišti. A přišla nám zpráva otevřená v obou směrech, jo, tak jsem se trošku lekla. Ale pozor, pozor, byl
1: dobrá
0: to pouhý tady omyl. Je to Rudná. Rudná je otevřená v obou směrech, nic jiného zatím nehledejte. Tak, pojďme dál. Napsal nám tady ještě Kuba, a to, že jasně, že zažil a doteď jsme spolu. Tak nevím, jestli se to váže k tomu autu nebo k tomu pracovnímu místu, na kterém to zažili, ale jsou spolu, takže to je jako krásný
1: příběh. Hlavně
0: my
1: jsme taky spolu, to je dobrý. Ne jako my dva, no, ale my, jako já my dva, s, ne, prosím tím, s kým jsem. No?
0: Jsou svojí partnerkou.
1: Ano. Mhm.
0: Hele, sex na pracovišti ne, ale pořádnou chlastačku ano, ok. Takže další názor, super, děkujeme za to. Zkušenosti jsou bohaté a já teda vím, že ze statistik prý vychází, že nejčastěji je sex na pracovišti, víš kde?
1: No povídej.
0: No ne, tak zkus hádat, ne?
1: Kde je nejlepší vztyk
0: na pracovišti? Ne, že nejlepší, ale nejčastější.
1: Na jakém místě? Na stole třeba paní
0: počkej,
1: ředitelky Moniky,
0: nebo
1: co chceš říct?
2: Anielik môj, som fresh, tak buď tiež.

0: takový krásný sladáček, že? Mikaelko.
1: Celý ty.
0: Nádherný.
1: Celý oslazený, jak cukrová vata dneska.
0: Jo,
1: možná
0: jo.
1: Až moc.
0: Každopádně já si myslím, že ve jménu Otce, taky Syna, Ducha Svatého, bychom mohli
1: no,
0: trošku...
1: Bože, kam se jako... to zase dostáváš?
0: Bychom ty, jako mohli sklidnit.
1: Ty chceš, ať Monika ti dá stopku, že? Ať tady zase dlouho nepřijdeš,
0: právě
1: to tak vidím.
0: Právě říkám, že bychom měli jako se uklidnit, vyklidnit, abychom si zachovali náš, respektive tvůj vysílací čas. Že ty peprné zprávy, co nám tady jakoby poslali, tak stačilo. Že nám Péťa píše, že už se vrátil zpátky z dovolené, nás těší a už jako stačí, pokud chce řešit něco a tak dále. A že už bychom se pomalu mohli vyklidnit, protože my za chvíli končíme v 17 hodin, aby posluchači nebyli pohoršeni a třeba božsky smýšleli úplně lépe, víš?
1: Tady myslím, že jsou pohoršení spíš teď, prosím tě. A kdy zase přijdeš, Honzo?
0: Prosím tě, každou sobotu a neděli mezi 9. až 11. No a živě s tebou, no toť otázka podle Marečka, podle toho, jak ty mě chceš zase slyšet snést. Protože jsi mi psala zprávu, že se na mě strašně těšíš, ať už tady konečně přijdu a jsem tady. No?
1: Tak si to viděl, to je, nechám na vás kolika procenty, ale ten mi ještě teďka řekl, když jsme navázali na ten tvůj víkendový pořad, co nás o víkendu čeká. Aspoň pojď si udělat takový trailer na to.
0: Boost. Prosím tě, je úterý, já nevím, co bude zítra, natož v sobotu a v neděli, ale určitě něco technického, samozřejmě tím, že je to technický pořad a určitě něco
1: odpověď.
0: Takového skvělého, co vás natchne a řeknete si aha, dobře, super, a co s tou informací mám dělat. Takže přesně tohle se vás třeba čeká.
1: Mm-hmm. Amen.
0: Adios.
1: Amigos.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
9: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
9: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
10: No, super.
11: Co no, super?
10: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
11: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
12: Rychlá rota na Fresh Rádiu.

0: krásný název tohoto tracku, Move Your Body tady u nás na Fresh Radio. Přeju vám krásný den, hezké odpoledne a to společně s Michaelou tady u nás. Mějte se skvěle.
1: Doprava.
0: Ale ještě než si řekneme pápa, tak tady informace z dopravy, to znamená v ulici Boženy Němcové v obci Opava, tak tam je v sobě cyklista s osobákem, to tam úplně v pohodě, na místo už jedou složky integrovaného záchranného systému. No a taky skvělá zpráva pro všechny řidiče v Ostravě, protože tam už je Rudná zprovozněná v obou dvou směrech a co se týká zpoždění, tak maximálně minuta nebo dvě, takže úplně
2: a to jsou úžasné zprávy na tohle, já se moc těším, hnedka to dneska odzkouším, protože tím směrem pojedu, jinak zdravíme Hodyho, který nám to napsal. No a dneska už nás teďka čeká Aleš Bruna, jeho Fresh Mix a nezapomeňte taky na Dirty Wives a DJ Daniel, což je večer, protože je úterý a já zase zítra, tentokrát s Markem, zítra.
0: Už se strašně těšíš, že? Těší se zítra na Marka.
2: Já se vždycky těším na každý nový den, kde se můžu probudit. Tak jo.
0: Tak já někdy naviděnou, naslyšenou nikdy jindy a mějte se úplně skvěle a někdy brzo zase naslyšenou. Třeba v tento odpolední čas a Michaelka už se strašně moc na
2: prosím
0: mě
2: tě,
0: těší.
2: Už to odpal.
0: Papa.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
3: Rychlá rota na Fresh Radio.

0: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
1: Brain Market.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
6: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

Tak hezké úterní odpoledne se naprší in the mix. Britský DJ a producent drum and bassu, tedy James Partney alias Culture Shock a jeho novinka You and I. Hezký poslech.

Ten novinkový track pravidelně a poctivě ověřoval na svých letních akcích, na festiácích, až ho dotáhl k dokonalosti a vypustil do světa. Připomínám, kompletní playlist můj a frešácký Facebook, je tam i odkaz ke znovu poslechu nebo ke stažení do mobilního zařízení.

Country. Na svědomí máme americká zpěvačka a textařka Stella Lefty. Je to vlastně další ukázka z jejího debutového alba. O singlu Boston je teď hodně v kurzu.

na Cardi by vždycky byla trošku extravagantní. Ale pozor, takhle ta písnička šla okamžitě do hitparády. V Americe samozřejmě a v Kanadě. Ale nejenom tam. Aha. A vy jste na prši. In the mix.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 136 FM. Třinec 106.5 FM.
1: A taky aplikace a taky DA+. Jsme Fresh.

třeba sledujete seriál Off Campus, tedy na vejšce. Jednak Amazon, pokud máte zaplacený, a jednak jiné streamovací služby. A 3 roky stará věc kanadské kapely, která díky seriálu je v kurzu. My jsou The Beaches, Age of an Art.

Antonio Armani. Chystá nový album. Pozor, tenhle ten pán fušuje úplně do všeho. Dělá country, dělá soul, dělá i do hip-hopu, do černé muziky. Tady je B.O.B., jeho letní decka.

Jasně, i tuhle tu písničku nebo tuhle tu skladbu, tenhle ten track jsem zažil naživo na Ibize na jeho 3hodinovém vystoupení. Myslím si, že to bylo neuvěřitelné, že málo kdo si vzal na triko celé 3 hoďky. Eagle.

Přidám amerického zpěváka, tedy osm se viděli jsme ho naživo. Tady v Ostravě. In tady hrál písničku Break Up in Reverse. Jeho novinka. Takhle to remixoval DJ Dark.

Tohle tu písničku vydala v originále 1998 Lauryn Hill z Fugees, Do Up That Thing. A takhle ji tanečně udělal holandský Fedele Grand, That Thing od něj.

pozor, další zpívající voják, James Blunt. Taky chodil se naší Petrou, Petrou Němcovou, s naší modelkou. Kdysi dávno, samozřejmě. A v té armádě sloužil někde v Kosovu. Na Balkáně. Tady je novinka, letní vecka. Tastes like summer, James Blunt.

chviličku pokračujeme, do mix čeká nás třeba novinkový Robin Schulz nebo Armin van Buuren nebo taky Florida či Skrillex. Za chviličku jsem zpátky in the mix.

0: Fresh Radio. Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

Tak jsem zpátky in the mix, jak jsem sliboval, jak jsem avizoval, jak jsem vyhrožoval. Tady je německý Robin Schulz a francouzský kultovní hit Bullet 2014. Francouzský Warma to tenkrý udělal. Tady je nová verze Take It. Připomínám kompletní playlist můj a frešácký Facebook. A teď už hezký poslech. Tohle to je skvělý remake.

Originál 2012, australský zpěvák Xavier Ruda. Tato jeho přírodní hymna, kde oslavovala přírodu, australskou přírodu a vybízel k její ochraně. Tak tu tanečně udělal teď v současné době holandský Joris Warn. Tady je Spirit Bird na Fresh in the Mix. Jsem někde četl, že Joris to 3 roky piloval, aby z toho udělal opravdu velký hit, tak snad se mu to podařilo. Ostatně odpadku hrajeme už i u nás na Freshi, jako první v českém éteru, jako vždy.

Londýnský Majestic, ale taky Spandau Ballet. Novoromantici z počátek 80. let. Oni fungují teda dodnes, objíždějí retrofestivaly. Tady je jejich slavné Gold, uděláno tanečně. Jinak Majestic třeba předělal velice úspěšně Rasputina od Boniem nedávno.

Nevím, jestli to bude tak slavné jako Rasputin od Majestika a od Boniem. Ale prostě to vybrnkávání tam vzadu mě prostě baví, protože znám ten originál a posunul to někam úplně jinam. Do tanečna. Tak jste na Fresh in the Mix, připomínám kompletní playlist můj a frešácký Facebook. Jsou tady Cascade, Leighton Jordani, Natalie Jane, Meet Again. Písnička vyšla už v květnu, ale začala se chytat trošku pozdě. Tak to občas chodí. A v Las Vegas se stala opravdu peckou. Ale ta hymna, taneční hymna v setíku. Freshman.

Je fakt, že to je hodně chytlavé. Meet again. Tak trošičku jsme to našlápli, už jsme u trancové muziky. On to má nejdříve tuhletu písničku, kde ten track Armin tlačil jako Everlasting Light. Pak to nazval a zkrátil jenom na Everlasting. Tady je jeho současná pecka ze Sašou.

Jinak jmenuje se to Noche Without You, tedy Noce bez tebe. Skrillex a kolumbijský Fate. Jejich aktuální věc, hitík.

Ve finále dnešního mixování úterního první hodinku zpomalíme. Tady je slovenská Adéla, slyšíte dobře. Aid in LA. Pozor, písnička je velkým hitem. Z Bratislavy deputovala až do americké top 10. Tady do stovky, ne do desítky. Ale hit je to obrovský.

ona už teda v Bratislavě nežije, utekla do Ameriky, do Los Angeles, kde se snažila dostat dokonce do skupiny Cat's Eye. Se jí nepodařilo, takže solově. Adéla Jergrová, tady Adéla i s tím dlouhým E. Slovenská hvězdička současnosti.

Předám taky reggae music, tedy originál 80. dívčí kapela Go Go's Vacation. Lowrider jste určitě poznali společně.

Tak a jsme ve finále. Připomínám kompletní playlist můj a frešácký Facebook. Australští Tame Impala, tedy Kevin Parker. Jejich Dracula pořád lítá po hitparádách. Tohle to vyšlo loni, ale díky Spider-Manovi je to znovu v kurzu. Loser.

0: každotýdenní rychlý průlet hitparádami a také kluby. Prostě co je v nich nového, co se hraje, co je in. Za chviličku pokračujeme na Freshi v mixování v rámci úterka. Dáme si trošku starší muziky. Pokračujeme v letním oprašování, prázdninovém oprašování starých pecek. Je tady Fresh Party Mix s pořadovým číslem 6. Prostě staré pecky. Playlist taky na mém Facebooku. Za chviličku jsem zpátky, je to mix.
1: Fresh Radio. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s prulískami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
9: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
10: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
10: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
10: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
10: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
11: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: na čelo.
1: Tak jsem zpátky se mnou, jak jsem slíbil. Fresh Party Mix číslo 6. Tady je Ruda z Ostravy. A písnička, která úplně nebyla povolená, protože nebyla zaplacená. Ale je to Kuťák. Bo jsme z Ostravy. Martina Partlová společně s ním 2010. Hezký poslech.

Ale jo, vždycky, když se zahrajete v nějakém ostravském klubu při správné náladě, tak lidi zpívají společně. Jestli byste to zahrát mimo Ostravu, tam to zas moc rádi nemají.

0: napříč věkem různých stylů a žánrů. Tohle to jsou drum and bassoví britští koší na jejich Hajdu 2001.
1: Fresh Mix.

2018 Lil Nas X a jeho Old Town Road na Fresh in the Mix. Tak se k němu přidal i Billy Ray Cyrus, tedy otec od Miley Cyrus. A tohle to je remix Drum and Bassový.

Tohle to byla jednička hned 26 zemích světa, kdysi dávno. Španělské kapely Last Ketchup 2002 a série. Tohle je takzvaný Ketchup song, jasně.

Já při úterku velké party hity. Takzvaný Fresh Party Mix číslo 6. Právě teď jeho první půle, zítra druhá. Na předsesu, na Freshi.

Ale pozor, tak mimochodem tohle je taky vykradená písnička. Originál nějaký Azul v roce 1998. Ale byl z Bolívie, to se prostě nedá prosadit, jo. Tak se musela udělat nová verze, komerčnější.

brazilská je Carapicho. To je název kapely, to není sprosté slovo. Písnička z 90. 93. Tam vznikla a pak se stala obrovským fenoménem a hitem z brazilských amazonských pralsů.

Ještě na chviličku v 90. 1996 a zásadní hit kapely Backstreet Boys. Což byla americká kapela, ale tuhle tu písničku složil Švéd. Quit playing games with my heart. Dodnes v Česku, hlavně v Česku fungující

Připomínám, tohle je první půlka Fresh Party Mixu s pořadovým číslem 6. Playlist Můj Facebook, je tam i odkaz ke znovu poslechu či ke stažení. Dneska tady první půlka, zítra druhá, zítra pokračujeme ve vzpomínání. Hity jako Macarena, nebo Spice Girl, nebo U2. Tak doufám, že budete u toho. Za chviličku pokračujeme in the mix, že by se nám tam mohl vlést nějaký předělový megamixík. Tak co, hezké vzpomínání, ne? To je správný, jedina, každou party.

0: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

Tak, dojedeme to při útrku tanečně. Tady je Oliver Herdens, který oprášil britské Freeze z 80. Baby, I owe you, I love you. On dokonce změnil název té původní písničky. Se to jmenuje I-O-U, ale A-E-I-O-U. A vy jste na frži. In the mix.

Další zajímavá věc, která se objevila teď v pátek mezi novinkami, je Mete Sadko a Hooligan. Co mi to připomíná, ale zatím jsem neslyšel na to, co bohužel.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
1: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory, nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
2: Brain Market.
3: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
8: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
10: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
11: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
12: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Čau.
1: Ahoj, ahoj. Zdravíme.
0: Zdravíme ze studia Fresh Radia. DJ Daniel.
1: A tady DJ Tomáš.
0: Tak, tak.
1: Zdravím všechny posluchače Radia Fresh, kteří právě ladí tuhletu krásnou dvouhodinku.
0: Přesně.
1: A doufám, že se vám to bude líbit, protože dneska hrajeme přímo tady ze studia.
0: Jako vždy.
1: Jako vždy. Nicméně...
0: Dneska to je víc takové jako...
1: Bude to taková malá upoutávka na to...
0: Na sobotu.
1: Co se bude dít tuhle sobotu 22.8. A bude to upoutávka na Dirty Vibes, která proběhne v Modré nudli.
0: Na Stodolní.
1: Na Stodolní. Od 9 hodin. A bude to zase speciální noc, protože tam budou i live performeři, to znamená saxofonista, bongoman, 3 DJs a myslím si, že se máme na co těšit a zrovna dneska si dáváme takovou ochutnávečku toho, co se tam bude hrát, abyste měli představu, popřípadně si ještě stihli koupit lístek na SMS Tickets a užili si to stejně, jako jsme si užili vlastně jeničku, ale o tom asi zase za chvíli.
0: Jasně, teď budeme hrát.

0: Yes! Jsme zpátky.
1: Something incredible.
0: Já pořád musím tancovat, já nemůžu sedět. Ta hudba mě pořád láká tancovat. Doufám, že posluchači Radia Fresh to mají stejně.
1: No a doufám, že netancují třeba při jízdě.
0: Snad ne. Já teda, pokud bych mohl, tak bych minimálně posluchače Radia Fresh, bych jim přiblížil, co ta akce vlastně obnáší a jaká byla taková naše jednička pomyslná.
1: Byla super.
0: Já myslím, že byla peckovní, že si všichni, co byli, tak si to podle mě užili. Byl jsem sám překvapený, kolik lidí vlastně přišlo.
1: Taky, milé.
0: Všichni nějaký feedback, co jsme dostali od posluchačů a vůbec od lidí, kteří se toho vlastně zúčastnili, tak byli vesměs pozitivní. A já doufám, že navážeme teďka v sobotu. No. To osazenstvo bude stejné, víceméně. A jak ty, jako DJ Daniel, tak DJ 4Case. Do toho bude Sirius Sax, saxofonista živě, a bongoman Rafael. Jestli poslouchají, tak tímto je zdravím. A já doufám, že to bude pecka, no. Jak říkám, ta jednička byla perfektní, bylo docela dost lidí, si myslím, že bylo i vyprodáno.
1: A teď nám ještě hraje do karet počasí.
0: A teďka nám samozřejmě hraje jako letní počasí. Já doufám, já jsem se na to díval, předpověď má být skvělá, takže budeme moct pít i jako více alkoholu, než je možná zdrávo, a ráno rovnou na snídaní,
1: no.
0: Jak je zvykem.
1: Přesně, minule to tak bylo.
0: Já se těším a v příštím vstupu já bych si řekl, nechme hrát zase další hudbu, a v příštím vstupu bych si řekl, co všechno ty vibes obnáší a jaká hudba se tam vlastně hraje.
1: Tak, určitě ta, co hraje teďkom.
0: Přesně tak. Máte tu možnost to živě slyšet, co zhruba bude plus minus v sobotu, a my se budeme zase za chmalovinkou chviličku těšit.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Tak jsme zpět,
1: já se musím omluvit posluchačům, že jsme se teda tak odmlčeli, ale já se přiznám, já tady pořád tancuju, už jsem fakt spocený, Daniel mi tady hraje na přání, skoro bych řekl, ale hlavně to, co se bude hrát v sobotu, dámy a pánové. A to je, na co bychom chtěli navázat, co vlastně se bude hrát tu sobotu.
0: Dobrá hudba.
1: Přesně tak. Na houseové lince, takže nic jiného než dobrý, klasický, starší, novější.
0: I novější
1: housík. Budeme tam tři se střídat, že jo? Každý tam má asi nějakou svoji linku, která se mu líbí.
0: Tam tři.
1: Plus samozřejmě Bongoman Rafael a Sirius Sax. To všechno v Modré nudli.
0: Už tuhle sobotu
1: od 9 na Stodolní 31. Pokud byste chtěli koupit si lístek, tak určitě přes Instagram Modrá nudle, kde je odkaz na SMS tickets, popřípadně na místě. Ale nedoporučujeme, protože kapacita je omezená. A minule se nám stalo, že teda jsme jako už potom nepouštěli.
0: No.
1: Kdo vyšel ven, potom mohl další dovnitř.
0: Na střídačku.
1: Takže co tam bude? Houseová hudba, za mě 90-ková, Millennium. O, kluci i novější, že jo?
0: Určitě.
1: I novější.
0: A já teď jako s Rafaelem jsme si jako na afterparty po Beats for Love vyzkoušeli takovou jako, co se nám oběma líbí, teď takový jako Afro House.
1: Teďka letí, že jo?
0: No, jako jo, no, ale asi jako nejsem úplně ten, co by hrál takové ty komerční propaly, ale
1: Já se přiznám, já jsem právě ten opak, jo, já jsem ten mainstream, já se přiznám, bez mučení, já se na to vysloveně těším. A hlavně možná bychom měli divákům a hlavně posluchačům říci, pro koho to vlastně určené je, pro jaký druh lidí.
0: Pro všechny, kteří se chcou bavit.
1: Přesně tak. A právě jsem dostal takovou jako SMS, že už je na to z někdo starý, ba naopak, dámy a pánové, ba naopak. Čím starší, tím lepší, protože to bude průřez opravdu, co se kdysi hrálo, až po ty nejnovější novinky.
0: A minule se potvrdilo, že jako nebyli tam moc ti úplně mladí. Jako není to prostě žádná dětská party.
1: Není to dětská party, přesně tak. Je to party spíše pro starší ročníky, jako jsme my dva, no, už bohužel.
0: No.
1: Takže za mě asi všechno. Odmlčíme se zase na chviličku, doufám, že teda na kratší dobu, ať si ještě zrekapitulujeme, co nás čeká a nemine. A zatím se rozloučíme.
0: Tak pěkný poslech.

0: Já mám úplně husí kůži a prostě už asi nedospím. Milí posluchači, už tuhle sobotu přesně tahle ta hudba bude hrát v Modré nudli, Stodolní 31, od 9, DJ Daniel, DJ 4Case, a ty? Saxo, i já samozřejmě ze startu vám to tam hodím, vy si to pak dojedete, kluci. Saxo, Bongoman, Rafael, Sirius Sax,
1: živě,
0: to vše už tuhle sobotu. Já nevím, co bych ještě víc dodal, protože myslím si, že bylo řečeno dost, bez dětí.
1: Bude party
0: do rána, ta nejlepší hudba za celou tu dekádu, co to už děláme. Těším se na to. Popřípadně SMS tickets, který najdete, odkaz najdete na Instagramu Modrá nudle, popřípadně na místě, ale to nedoporučujeme, protože samozřejmě předpokládáme, že bude plno.
1: Jako poslední.
0: Takže posluchači Rádia Fresh, tímto se já osobně loučím, přeju krásnou dobrou noc.
1: Ještě ne.
0: Tak dobrá, tak za chviličku. Doporučil bych nějaké super střevíce koupit na sobotu.
1: Ne, nekupujte si, vemte si nějaké staré rošláple.
0: A vytáhl bych rozhodně i nějaké staré kšiltovky. Nejlépe von Dutch, to když si letělo, ne? Co si tak
1: jo,
0: pamatuju?
1: Já jsem to nikdy neměl, ale hodně lidí to mělo.
0: Jo. Takže dobrou noc a zase někdy na další Dirty Vibes u poutávce.
1: Čau.

0: FM. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
1: Brain Market.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.

Moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM. No,

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

DAB FM anebo apka. Fresh je všude.

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day,

0: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
1: Brain Market.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskydek.cz.

vinu. Jsem tam, kde ses nepodíval, s otevřenýma očima. Ta tě nemusí zajímat, bitch, zajímá mě rodina. Bude, až to dokončíme.